povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: basta.
1: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
2: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
3: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
2: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo, a k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
3: Tak já jdu trénovat. Ty náročný.
2: Ty a sakra, ty nepůjdeš.
1: Sledujte nový díl Talkshow Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Rádio Čas.

Rádio Čas. Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete. You shot me, then you pop me, I'm like, damn, yeah, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum, bum.

0: hity, které milujete. Radio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, točí se svět

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
2: Obědovka Rádia Čas.
1: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
2: Když posloucháš, máš vyhráno.
1: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Rádio Čas.
1: Hrajeme letní hity, které milujete.

0: A je to tady, přátelé. Dočkali jsme se, den, na který jsme čekali celý týden, se konečně dostavil. Pátek, poslední pracovní den, dobré ráno, ať už se probouzíte, nebo už se možná chystáte do práce, anebo už jste v práci, tak ten nejlepší den vám přeje Lenka Líšková. Pátek 17. července, abychom to měli kompletní, 5.59 aktuální čas, venku je jasno, takže si myslím, že dneska bude i teplo a ty silnice, no to je úplně, to je paráda. Pokud někam jedete, tak třeba Ostravou projedete úplně jako nic, to jsou samé dobré zprávy. Jaké zprávy pro vás má Honza Gavelčík, tak to si poslechněte právě teď.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Vinyu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Vinyu myslíme na všechny.
4: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Aktuálně se zdržíme u Karviné na Těšínské ulici ve směru na Český Těšín. Tady osobní auto srazilo srnu a nehoda nás potrápí taky na Vsetíně, na křižovatce ulici Jasenická, generála Klapalka. Osobní auto tady narazilo do stromu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Případů lymské boreliozy dál přibývá. Ostravská fakultní nemocnice má nový parkovací dům. Basketbalisty čeká souboj s Belgií a Norskem. Dobré páteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku raketově roste počet případů lymské boreliozy. Za první pololetí zdravotníci zaznamenali na 5300 případů, o 4000 víc než loni za stejnou dobu. Lékaři varují i před tím, že ve městě jsou píšťata mnohem infikovanější než v přírodě.
6: Morava aktuál.
5: V ostravské fakultní nemocnici začal sloužit nový parkovací dům. Nabízí skoro 600 míst. Nemocnice rovněž otevřela Centrum preventivní medicíny pro lidi, kteří chtějí pečovat o své zdraví. Objednat se můžou přes webové stránky. Ve Zlíně bylo otevřeno nízkoprahové centrum Žluté dveře. Průvodce sociálním systémem otevřel Zlínský kraj, kde zájemci najdou informace taky o čerpání sociálních dávek. Více nám řekla náměstkyně hejtmana Eliška Olšáková.
7: Lidem v obtížné životní situaci pomůže centrum, které řeší sociální služby. Můžete se obrátit, pokud jste pečující o někoho, nebo pokud vy sám se ocitnete v situaci, že potřebujete pomoc, tak určitě toto centrum podpory je určeno právě pro vás.
6: Rádio Čas, sport.
5: Basketbalisté znají soupeře ve druhé fázi před kvalifikací o postup na mistrovství Evropy v roce 2029. Ve skupině G budou hrát s Belgií a Norskem. Rozhodl o tom los. Češi se s Belgií utkali naposledy v srpnu 2023 v Brně a prohráli 73-75. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by dneska měla být polojasná až oblačná. Sem tam sprchne a hrozí taky silnější bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat do 32 stupňů. Tolik zprávy, po 6. začíná páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou.

0: věci, které milujete.
1: Pohodové dobré ráno, Rádio Čas 6.03 a pátek, poslední pracovní den, no co víc si přát. Mimochodem, já jsem se dívala, s čím je ten dnešní den spojen, protože je taková stránka, která sdružuje všechny takové mezinárodní a národní dny. A mám pocit, že dneska si budete moct opravdu krásně vybrat, jak ten pátek zaměříte, jo. Tak mimo to, že je dneska světový den emotikonů, takže někomu můžete poslat smajlíka, srdíčko nebo plačícího smajlíka, nebo klidně celý balík smajlíků, tak je taky Národní den loterie, takže možná den, kdy je dobré se vsadit. Potom je Národní den žlutých prasátek. Vůbec nechápu proč, ale jako jo, prostě žlutá prasátka a nebo a taky den broskové zmrzliny. Tak já si myslím, že když se to dá všechno dohromady, tak to může být celkem zajímavý pátek. Tak taková inspirace. Jinak 17. července 6.04 aktuální čas. Jo, úplně jsem se zapomněla podívat, kdo má dneska svátek. No tak za chvilku.

Je to tak, můžeme slavit volný víkend před námi, teda aspoň před těmi, kdo mají klasickou pracovní dobu. Je pátek 17. července 6.08, krásné, dobré ráno. No a já jsem před chviličkou zapomněla se podívat do kalendáře, kdo má dneska svátek. A je to velmi zajímavé, protože tohle jméno, které dnes slaví, tak pochází z latinského Martinus, což znamená patřící Martinovi, a jeho význam se vykládá jako bojovná válečnice, tedy ten překlad, jo. Je to Martina, takže všechno nejlepší všem Martinám. A co je velmi pěkné, tak to je to, že Martiny jsou často popisovány jako cílevědomé, odvážné a silné, schopné dosáhnout svých cílů. No tak to je krásné. To jako kdybych teďka tak nějak byla v tom radostném očekávání, tak zřejmě bych tohle jméno, když už vím, co znamená, zvážila. Takže samozřejmě zvon Rádia a Čas, všechno nejlepší všem Martinám. No a pokud nějaké chcete udělat radost, třeba lístky na skvělé akce, tak poslouchejte dál. I dneska bude tajná věda v rámci Megaléta. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Já se musím přiznat, že celý týden, který jsem tady prožila s Milanem Gelnerem, s naším dvorním astrologem, tak už se tak trošku při tom pátku bojím pustit, co nás dneska čeká, jo. Protože vy, kdo posloucháte pravidelně, tak víte, že to teda byly samé krize, samé tlaky, samé náročné situace a podobně, tak si říkám, jestli by nám Milan nemohl dát pokoj aspoň na víkend. No tak uvidíme.
1: Radio čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Pátek bude dnem vhodným pro pohyb, změnu uklízení a přípravu půdy pro budoucí velké projekty. Nebude však jednoduchý a konfliktů, zejména ve vztazích, nebude málo. Co se týká jednotlivých znamení, tak lvům se dnes bude dařit ve všem, nač sáhnou. Střelci se budou snažit krotit utrácení a kontrolovat účty a berani zaměří svou pozornost na manuální aktivity. Panám se budou dít až osudové události. Býkům přejí hvězdy ve financích a kozorozi pocítí úlevu při odpočinku. Váhám to bude myslet analyticky a diplomaticky. Blíženci úspěšně realizují i nemožné a vodnáři se zaměří na zdravý životní styl. Štíři dnes dotáhnou zamýšlené aktivity. Raci si udělají pořádek v šuplících a ryby prožijí klidný den v kruhu svých přátel. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelner.

Hrajeme hity, které miluje ten Rádio Čas, no a právě tahle píseň Hot Stuff se dost hodí k tématu, které pro vás mám. Podíváme se letem světem internetem, a to do světa ženského sportu, protože určitě jste si všimli, když se díváte na nějaký přenos, třeba na tenis, nebo na atletiku, nebo prostě jakýkoliv sport, který dělají ženy, tak se občas stane, že ty záběry nejsou až tak sportovní. Jo, povíme se o nějakých krátkých sukínkách, podprsenkách, zpomalených záběrech a podobně. No a tomu je, přátelé, teď konec, protože evropské televize dostaly nový manuál, jak při atletických přenosech zabírat sportovkyně. A je to přesně tak, abychom se více soustředili na sportovní výkon a méně na tělo. Cílem je omezit záběry, které sportovkyně sexualizují. Totiž doporučení se týkají například detailních záběrů na tělo, jak už jsem říkala, nízko umístěných kamer, to je klišárna, co? No a zpomalených opakovaček bez sportovního významu. A místo toho by se ty přenosy měly víc soustředit právě na výkon, techniku a samotný závod. Zajímavé je, že pod tím článkem je spousta komentářů a hlavně muži to kvitují celkem jako s nadšením, že opravdu bychom se měli soustředit hlavně na ten sport. Já teda jsem pro, jsem faninka a říkám si, jestli by takový manuál neměl být třeba pro i nějaké realitní show, třeba Survivor, protože mám pocit, že v poslední době to v podstatě není o ničem jiném. No tak uvidíme, jestli se to dostane až do televizní zábavy.

0: malíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
6: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
6: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
6: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
7: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Při PPD posloucháte Rádio Čas, jinak to je poslední pracovní den. Zkrátka, to jsem si tak vymyslela. 6.24 je aktuální čas. Dobré ráno, Moravo. No a dneska to bude vyloženě peprné. Přece jenom čeká nás teplý víkend, tak možná někteří z vás vyráží k vodě a nejenom na obvyklé pláže, ale taky na nuda pláže. A právě na to se vás dneska ptáme. Jaký je váš názor na nuda pláže? Chodíte, nechodíte, líbí, nelíbí, jak se cítíte bez plavek, a proč tam třeba chodíte? Nebo proč tam nechodíte, to všechno nám můžete napsat na Facebook a nebo taky na WhatsApp na 776612800. A já už se dívám na Facebook, kde jsou ty názory hodně, hodně rozličné. Třeba Šárka píše, já bych tam nikdy nešla, ale když to někomu vyhovuje, tak proč ne? Šárko, já chápu. Ivča píše, kdo nikdy neskusil koupat se bez plavek a v pohodě se povalovat na pláži bez jakéhokoliv oděvu, tak to prostě nepochopí, je to skvělé. Takže myslím si, že tady ty názory budou opravdu hodně, hodně rozdílné. Já přemýšlím nad tím, co já a nuda pláž. No já se tam úplně necítím. Byla jsem párkrát, ale že bych teda úplně tuto kratochvíli vyhledávala, to se říct nedá. A takovou jako mojí nejtrapnější chvíli v životě, a na to teda vždycky, když na to vzpomenu, tak to bylo... Já vůbec nevím, co jsem dělala, ale to jsem byla jako mnohem, mnohem mladší. Jo, to jsem byla ještě hodně taková nevybouřená. Tak jsme tam s mým bývalým přítelem cvičili akrojogu. To si opravdu nechcete po ránu představovat. No. Takže pokud klidně máte i vy nějakou vtipnou historku z nuda pláže, tak 776612800 nahrajte hlasovku, těším se na to.
1: Hity, které milujete.

0: Já bych u toho nudismu ještě chvilku zůstala, když už tak máme takové pěkné téma na rádiu Čas, jinak samozřejmě dobré ráno. Pátek 17. července, aktuálně 6.29. Já jsem si totiž říkala, kde vznikla ta první nuda pláž, jo? Kde v podstatě to tak nějak má kořeny a kdo s tím začal? Tak za počátek moderních nuda pláží se obvykle prý považuje začátek 20. století v Německu, kde vzniklo první hnutí Freikörper Kultur, což byla kultura svobodného těla. A nešlo tedy tehdy jen o koupání bez plavek, ale o životní styl spojený se zdravým pohybem v přírodě, otužováním a přirozeností lidského těla. Potom následovalo Švýcarsko kolem roku 1900, ale opravdu ty první pláže a taková celá kultura okolo toho, tak to bylo to Německo. Jinak u nás tedy to bylo ve druhé polovině 20. století a spíš to bylo takové, jako že se to tolerovalo, že nějak moc se to neřešilo, ale nebyly žádné oficiální nuda pláže. A až potom se začaly ohraničovat ty místa a dělat teda i moderní nuda pláže, tak jako třeba v tom zmiňovaném Německu. Takže tak, no, kdybyste chtěli si vyrazit na nějakou nuda pláž, nějakou vyhlášenou, tak například jezero Lhota u Prahy, tak to patří mezi nejznámější naturistická místa. A tam jsem právě byla, tam jsem chodila, no. Teď už mě tam naštěstí neuvidíte. Každopádně, co vy a váš názor na nuda pláže? Chodíte, nechodíte, co se vám na tom nejvíc líbí? Máte nějakou vtipnou historku? Facebook, WhatsApp stále k dispozici. Těším se na vás.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Olomouci a vy můžete být u toho v rámci našeho megaléta. Zase celý den skládáme tajemnou větu, jakmile ji poskládáte, odpoledne se dovoláte v určeném pořadí Terce nebo Kiki, tak můžou být dva lístky právě na tenhle skvělý koncert vaše. A já si myslím, že to bude stát za to, protože já bych teda taky zapařila a pořádně si zabékala. Tak pokud chcete, tak to první slovo dnešní tajemné věty je dobrá. Ještě jednou to zopakuju, ať máte čas si to zapsat nebo zapamatovat. Dobrá. První slovo naší dnešní tajemné věty. Tak vám držím pěstí, ať se na Helenku podíváte.
1: Rádio Čas. Radio Čas.

0: Když se řekne nuda pláž, protože o tom to dneska celý den bude na rádiu Čas, tak mě se okamžitě vybaví tahle scéna. Schválně jste vzpomínáte.
1: Tady si myslíme, že by se tu měla založit...
2: No, nudistická pláž.
3: A co pa, že to je?
4: Sodoma komora, batočko.
3: Fuj, no.
2: No tak to nedovolíme.
3: No to ne.
2: No řekněte něco velebnosti.
0: No, tak určitě víte, slunce, seno, erotika a takové rozporuplné názory panovaly v Hošticích. Tak jaké názory panují mezi našimi posluchači? Na to se ptám, co vy a nuda pláže. Jste tady jako Gáby s partnerem nadšení a nebo si říkáte, ne, tam bych nikdy nešla. Tak 7766 12800, to je WhatsApp Rádia Čas, kam můžete posílat i svoje třeba i vtipné historie. No a nebo Facebook. Renatka píše, není to můj šálek kávy, už v plavkách se cítím jako nahá, mám s tím celkem problém, nerada chodím na bazén, na to šnuda, takže za mě ne. No a Pavlínka se přidává, nejsem typ na nuda pláž, je to každého věc. Takže to vypadá, že zatím nám přemládá ten názor, že je to Sodoma Gomora. Ovšem, třeba nám to vymluvíte. Tak pište, přispívejte, těším se na to.
5: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
12: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
13: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
12: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo, a k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
13: Tak já jdu trénovat. Ty náročný.
12: Prej a sakra, ty nepůjdeš.
11: Sledujte nový díl Talk Show Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.
14: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
15: Třeba. No,

0: Letem světem internetem takhle při pátku 17. července 6.51 aktuální čas. No a svátek slaví všechny Martiny, takže všechno nejlepší. No podíváme se, co se děje. Možná jste zaznamenali takové virální video, teďka opravdu se objevuje úplně všude na sociálních sítích i na TikToku. A to od herce Jamese Franka. Toho můžeme znát třeba ze Spidermana nebo z Planety opic, velmi známý a hezký herec, on tedy s tím měl i trošku problémy s nějakým obtěžováním a podobně. Každopádně teď ze svého domu zveřejnil video, kde mluví o tom, že viděl mimozemšťana. Na zahradě, jo. A spekuluje se o tom, jestli je to opravdu reálná nahrávka, a nebo jestli je to nějaké dobře mířené promo na nový film. Já jsem tedy procházela nové filmy Jamese Franka a nic s mimozemštěním tam není, takže nevím. Každopádně, když se dívám na to video, tak nevím, no takhle v podstatě vypadám po celém dni. Když se vracím domů, tak nějak podobně. Je to taková zajímavá postava, vypadá jak v kostýmu za oknem a vždycky tak nakoukne, vytáhne chapadílko, no a potom zmizí. Takže internet se může zbláznit a James Franco mlčí a já jsem zvědavá, co z toho vyleze a jestli z toho něco vyleze a taky, co by na to řekl Mulder a Scullyová.
1: Hity, které milujete.

Yeah. Já jsem se tady úplně začetla, protože slyšíme Backstreet Boys, tedy hity, které milujete na rádiu Čas. A to já jsem vůbec nevěděla, nebo to nějak úplně mě to minulo, že Backstreet Boys mají novou píseň Bottle Up. Věděli jste o tom? Schválně si to poslechněte alespoň kousíček.

0: vypadá to, že je to píseň k filmu nebo k seriálu Slapková patrola. A naprosto geniální na tom je, že oni vypadají a hýbou se úplně stejně, jako já si je pamatuju v těch devadesátkách. To vypadá úplně jako Ctrl C, Ctrl V ten klip. Akorát jsou trošku starší teda, no. Mimochodem Backstreet Boys hodně, hodně frčí. Oni měli velmi úspěšné 3D tour. A možná dobrá zpráva pro vás, pro všechny, kdo je máte rádi a chtěli byste se na ně přijít podívat naživo a třeba vám to do Ameriky úplně nevíde, tak mnohem blíž budou v Düsseldorfu v Německu. Oni totiž zařadili nové turné Into the Millennium Homecoming Live in Germany a měli by tam vystupovat už v září. Takže myslím si, že i tuhle pecku si můžete užít naživo. Ale jako jo, čím díl to poslouchám, prostě staří dobří Backstreet Boys. I takové ty ruce na srdíčko, taková ta líbivá choreografie, to tam všechno tam je. Kluci to pořád umí. Backstreet Boys na rádiu Čas, hrajeme hity, které milujete. A teď aktuální zprávy s Honzou Gavelčíkem.
1: Léto patří zážitkům a na rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto rádia Čas. Letní festivaly.

0: dalších. Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Zdržet se můžeme v Karviné na Těšínské ulici na výjezdu z města ve směru na Český Těšín. Auto tady srazilo srnu. Problémy jsou taky na Vsetíně. Na křižovatce ulici Jasenická a generála Klapálka narazilo osobní auto do sloupu. A s komplikacemi musíme počítat taky na dálnici D35 na výjezdu z Olomouce ve směru na Mohelnici. Tady na 265. kilometru stojí porouchané osobní auto.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Česko potrápí bouřky. Hlučín má nový beach volejbalový areál. Cyklistická Tour de France se vrací do kopců. Dobré páteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Na Česko se ženou další bouřky. Potrápit nás můžou hlavně dneska odpoledne a večer. Podle televize LTV Plus mají přinést přívalový déšť, kroupy i ojedinělé supercely. V souvislosti s bouřkami platí i varování před silnějším větrem.
9: Morava aktuálně.
8: Hlučín má nový beach volejbalový areál za 3 miliony korun. Součástí projektu byla kompletní obnova části sportoviště v areálu na Tršově ulici. Podrobnosti dodává mluvčí města Andrea Vojkovská.
10: Vybudovány byly dva nové beach volejbalové kurty s odvodněním, oplocením, certifikovaným pískem pro plážový volejbal i upravenými okolními plochami. Nové zázemí umožní pravidelné tréninky beach volejbalového oddílu a vytvoří taky podmínky pro pořádání turnajů registrovaných Českým volejbalovým svazem.
8: Dopoledne můžou areál využívat školy a v určených časech i rekreační hráči. Rozsáhlý požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně likvidují hasiči už více než týden. Od včerejška opět využívají i výškovou techniku, ze které hasí žhavá místa na střeše objektu. Jak dlouho ještě zásah potrvá, to se zatím neví.
9: Rádio Čas, sport.
8: Tour de France se vrací do kopců. Cyklisty dnes čeká maratonská 13. etapa. Ta sice nemá náročný profil, ale s bezmála 206 kilometry bude nejdelší v aktuálním ročníku 3-týdenního závodu. Dnešní etapa startuje ve 13 hodin. Dnešek bude polojasný až oblačný, čekají nás přeháňky, objevit se můžou taky silné bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat do 32 stupňů. Tolik zprávy, po 7 hodině pokračuje páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou.
0: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pohodové dobré ráno, pátek 17. července 7.07, aktuální čas, poslední pracovní den, svátek Martina, všechno nejlepší, to je takový balíček vždycky na začátek, abyste věděli, kde jste, kdo jste a podobně, přece jenom ráno je dobré, když vám to někdo připomene. Mimochodem, pokud byste třeba před odchodem do práce nebo už v práci, když můžete, se podívali na naše sociální sítě, na Facebook a na Instagram, tak už tam za naši ranní partu najdete nové video, které se jmenuje Vaše paní se mi nelíbí. A mně se ten vtip hodně líbí, ale no tak je to ze života zase. Zase je to ze života. Klidně se podívejte, dejte like, pošlete dál, budeme za to moc rádi. A když už na těch sociálních sítích budete, tak mi tam napište, co vy a nuda pláže, protože to je téma dnešního celého dne. Jestli byste na nuda pláž šli, jaký na to máte názor, popřípadě nějaká vtipná historka. No a já už tady mám zprávu od Vladěnky.
1: Dobré ráno vám do rádia i všem Česákům. No tak, já jsem sice vyloženě na nudy pláži nikdy nebyla, ale pokud to někdo má rád, nebo pokud se to někomu líbí, nebo to tak jako asi kdo nevyzkouší, tak neví, ale jako nevadí mi to, že jako někdo tam jde, někdo nejde. Každý máme jinou naturu, někdo je stydlivější, někdo méně, že? Takže záleží na situaci a na každém z nás. Hezký den všem, Vlaďka.
0: Mně se líbí, že Vladěnka je taková tolerantní. Mimochodem, Vladěnko, moc mávám a děkuju, protože jakmile se řekne ranní téma, tak to je jistota, že do minuty už mám tady zprávu právě od Vladěnky. Takže mávám, objímám na dálku a líbí se mi ta tolerance, protože jinak třeba na Facebooku, tam už jsme tak trošku rozdělení, jo. Nikdy bych nešel, nikde se nebudu ukazovat, anebo kdo to neskusil, ten neví, jak je to skvělý a podobně. Tak jsem zvědavá i na vaše názory. Facebook k dispozici, no a taky zmiňovaný WhatsApp a nahlasovky na 7766 12800. Yes. Rádio.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Taková pohodička, klídeček, 7.13, Rádio Čas do vašich uší, ať už posloucháte kdykoliv přes DAB+, nebo třeba přes časradio.cz, možná i někde na dovolené, i když jestli posloucháte Rádio Čas na dovolené, tak je mi jasný, že mě nikdy nikdo neuslyší, protože ještě spíte. No, každopádně pro vás, pro všechny, kdo jste dobře naladěni, hity, které milujete, no a podíváme se taky do hvězd s naším dvorním astrologem Milanem Gilnerem. Jako tenhle týden to nebylo nic moc, co se týká těch horoskopů. Dneska decentně lepší. No ale tak, no hele, uvidíte, poslechněte si to.
1: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Pátek bude dnem vhodným pro pohyb, změnu, uklízení a přípravu půdy pro budoucí velké projekty. Nebude však jednoduchý a konfliktů, zejména ve vztazích, nebude málo. Co se týká jednotlivých znamení, tak lvům se dnes bude dařit ve všem, nač sáhnou. Střelci se budou snažit krotit utrácení a kontrolovat účty a berani zaměří svou pozornost na manuální aktivity. Panám se budou dít až osudové události. Býkům přejí hvězdy ve financích a kozorozi pocítí úlevu při odpočinku. Váhám to bude myslet analyticky a diplomaticky. Blíženci úspěšně realizují i nemožné a vodnáři se zaměří na zdravý životní styl. Štíři dnes dotáhnou zamýšlené aktivity. Raci si udělají pořádek v šuplících a ryby prožijí klidný den v kruhu svých přátel. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gilner.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity.
2: Čtvrtek bude hodně náročný.

A je mi jasný, že si myslíte, že vám budu připomínat, no už za 5 měsíců jsou tady Vánoce. Máte už vánoční dárky? Natrénované koledy? Tak prosím vás, nebojte se, nic takového probíhat nebude. Počkáme si na to, že jo? Já to chci slyšet, ty rolničky. Je to tam a bude to tam celou středu na rádiu Čas. Už příští středu 22. si tady uděláme tak trošku Vánoce v předvoji, bych tak řekla. No, protože přece jenom venku je teplo, 30, 40 občas, sluníčko svítí, tak abychom se trošku schladili. A navíc jsme si říkali, všude nám to v obchoďácích připomínají, že? A jak je to otravné, jak neustále se tak nějak jako podporuje už 3-4 měsíce dopředu, že teda budou ty Vánoce. Tak my jsme si řekli, ne, my se nenecháme takhle prostě jako manipulovat, my to uděláme hned. Takže příští středu ty největší vánoční hity, no a samozřejmě i třeba tipy vaše na cukroví, vánoční zvyky a podobně, tak to všechno si příští týden užijeme. No možná jsme se trošku zbláznili, no.

0: defunto.
1: Já se bojím. Já se jako dost bojím, no. Honza Gavalčík právě teď ve studiu Rádia Čas. Ahoj, Honzi.
2: Hezké ráno. Ahoj, Leni. No tak Lenka, přátelé, mě poprosila předevčírem, jestli bych na pátek neudělal víš, nevíš. A pro mě to byla výzva. Je pravda, že mě to sice přidalo trošku práce, ale říkal jsem si, nebudu to dělat těžké, budu hodný, takže se bát nemusíš.
1: No, protože já jsem tento týden většinově dělala víš, nevíš, že jsem vymýšlela otázky, ale musím říct, že když jsme tady vlastně sami dva, protože většinou jsme tady ve trojici, tak teda opravdu ty stažené půlky mám mnohem víc.
2: Je to tak, protože většinou, když se ptáš a jsem tady třeba s Ráďou, tak většinou Ráďa všechno ví.
1: Přesně.
2: Nebo když se ptá Ráďa, tak ty spoustu věcí znáš. A já si nepřipadám tak úplně hloupě. Ale když jsem sám a nevím to, tak je to takové trapné.
1: No, takže uvidíme, jak to dneska bude probíhat, prosím tě, ale Honzi, ještě v rychlosti s tebou musím probrat téma dnešního dne.
2: Ano.
1: To jsou nuda pláže, tak chodíš, nechodíš, šel bys, nešel bys?
2: No, já bych asi nešel, ale jako kdybych byl s kamarády, kteří by to preferovali, tak bych asi do toho praštil a šel bych s nimi, ale já bych spíš byl radši, kdyby ty nuda pláže nebyly tak moc vidět. Já třeba chodím na jednu oblíbenou pláž do Hlučína, no a musí se kolem toho procházet a je to takové trošku nepříjemné, no.
1: A tak koukneš se vždycky, ne?
2: No právě, že mi to úplně strašně jakože nedělá dobře, no.
1: Dobře, tak toliko k nuda plážím od Honzy Gavalčíka, teď už víš, nevíš.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
2: Takže Leni, dnes máme Mezinárodní den emotikonů.
1: Ano.
2: Tento den je věnován speciálním digitálním ikonám, které používáme při běžné komunikaci na internetu. A já se ptám, ve kterém roce plus minus 5 let se objevil první smajlík?
1: Já bych řekla, že to je až po 90.
2: Mhm. Takže?
1: Jako první smajlík jako počítače. Tak já bych řekla třeba 94.
2: A bylo to v roce 1982. Konkrétně 19.9.1982 jistý Scott Fallman z Carnegie Mellon University v Pittsburghu právě použil smajlíka pro to, aby ukázal, že prostě se raduje.
1: Jo, tak jako, ale jako smajlík, ne
2: smajlík.
1: Ten, jo, aha, já jsem myslela, že v tom chatu, jakože už ho někdo poslal, víš?
2: No, on ho právě poslal jo. V tom chatu, víš?
1: Takže smajlík je v podstatě starší než já?
2: No vidíš.
1: Ty jo. Tak dobrý.
2: Jdeme dál, bude to novější rok 2017. V tento den se stala světovou jedničkou první česká tenistka. A já se zeptám, jak se jmenovala.
1: Počkej, tak
2: rok 2017, česká tenistka, stala se světovou jedničkou.
1: Já znám jedinou a to je Petra Kvitová.
2: No, tak já ti dám možnosti, můžu?
1: Můžeš.
2: Karolína Plíšková.
1: To mi taky něco říká.
2: Petra Kvitová.
1: No.
2: A Barbora Krejčíková.
1: Tak já říkám Petra Kvitová.
2: A byla to Karolína Plíšková.
1: Jsem si spletla zvuk, počkej, si tam dám správný.
2: No, ale to nevadí.
1: Ale ta Karolína Plíšková mi tam taky jako...
2: Protože to tě bude bavit. V roce 1955 se v Kalifornii otevřel první Disneyland. Zábavní areál. A
1: ano.
2: Já se tě zeptám, to bude jednoduché, vyjmenuj aspoň 3 zábavní parky kdekoliv v Evropě.
1: Počkej, 3 zábavní parky.
2: No, a o jeden, myslím, tam dokonce hrajeme lístky do jednoho.
1: Ano.
2: Ano.
1: To hrajeme.
2: No vidíš.
1: Energylandia.
2: A kde to je?
1: To je v Polsku.
2: Ano, ještě 2.
1: Potom je Disneyland, třeba ve Francii.
2: Přesně tak, tam jsem byl, tam je to úžasné.
1: No.
2: A už ti zbývá jenom jeden.
1: A něco musí být i v Americe, ale jako
2: ale nevím. V Evropě jsem říkal.
1: Jo, v Evropě. No a v Evropě to dál bude třeba... No.
2: Třeba Vídeň, co tam je?
1: Prátr.
2: Ano! A nebo Europa Park Německo, taky úžasný, taky jsem byl, taky paráda. Jdeme dál, rok 1952, v tento den se narodil americký herec, producent a taky zpěvák a mám pro tebe zvuk, tak si ho prosím tě najdi, Leni.
1: Ano.
2: 1707-26, to je jakože dnešní datum s rokem, 17-07-26, pomlčka najdi a teď to pusť.
1: Počkej, pomlčka jenom, jo?
2: Ano.
1: Aha, dobře, takže hledám, jestli to tady najdi.
2: Mm-hmm. Ano. A je to americký herec, zpěvák a producent, který se narodil v roce 1952, to znamená, že dneska slaví kolikáté 74. narozeniny.
1: Tak
2: a
1: pouštím.
2: Ty poznej, kdo to je. Je to známá písnička, předělávka. a 100% ho znáš.
1: To je taková zvláštní angličtina.
2: Ano.
1: To znamená, že on nebude rodilý Američan.
2: No.
1: Není to třeba David Hasselhoff?
2: Je to on! Dělal jsem pro tebe ještě nápovědu, že měl dvě manželky, Catherine a Pamelu, a že hrál třeba v Knight Rideru a v Pobřežní hlídce.
1: No tak za to si dám velké.
2: Jo.
1: Jo.
2: No už se blížíme do finále, ještě tady mám dvě otázky. V roce 1977 se narodil známý fotbalový útočník Marcel Lička. Jak se jmenoval jeho otec? To bude jednoduché.
1: To vůbec nevím.
2: Werner Lička.
1: Aha, no tak.
2: No, ale a za jaký klub působil? No ty jsi vlastně z toho Brna, že?
1: Já jsem z Brna, to
2: no,
1: za prvé.
2: Ale tak to jsem ti dal velkou nápovědu.
1: A za druhé, já vůbec nerozumím sportu.
2: No tak dobře, byl to Baník Ostrava.
1: Tak a teď dostanu bídu.
2: Ale tak
1: chápu,
2: přátelé, že Lenka pochází z Brna. Poslední otázka je tady. V roce 1942 v tento den začala největší a nejrozsáhlejší bitva druhé světové války. Skončila až 2. února o rok později, v roce 1943. A já se tě zeptám, jak se ta bitva druhé světové války, která začala v roce 1942 právě 17. července, jmenovala?
1: No, a máš nápovědy nebo
2: mám nápovědy.
1: Písmeno, tak říkej.
2: U Kurska, v Normandii, u Stalingradu, o Británii.
1: No, tak to je v háji. Já chci domů.
2: U Kurska, v Normandii, u Stalingradu, o Británii.
1: Tak u Stalingradu ne, si myslím.
2: Proč si to myslíš?
1: Tak jo.
2: Tak řekni, co si myslíš.
1: No tak jako všechny ty
2: bitvy proběhly.
1: Bitvy proběhly, že? No a nebo není to ta Normandie?
2: Ne, co jsi říkala to první?
1: Tak u Stalingradu.
2: No tak byla to ona.
1: Ano!
2: Jo, tak máš splněno, lidi, tak já děkuju, bylo to fenomenální. Zatleskej si a zas příště.
1: Já bych řekla, že to bylo velmi, velmi smutné, takže tleskám tobě, Honzi, a těším se příště. A
2: taky
1: díky.
2: Se těším.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
4: Že nic neřešíš.
3: Přesně.
4: Proto jsme vybrali Auto ESA.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
0: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
5: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
6: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
3: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
4: Rádiu Čas.

Mám tady nějaké neodbavené zprávy na rádiu ČAS. Hrajeme hity, které milujete, aktuálně 7.40. Podíváme se na WhatsApp, protože se vás ptáme dnes celý den, co vy a nuda pláže. Jestli chodíte, šli byste, jestli se vám to líbí, nelíbí. No a už mi tady napsala Hanča a píše: dobré ráno, Leni, je to super a ještě ušetříš zaplavky 2000. Takže v podstatě z ekonomického hlediska je navštěvování nuda pláží mnohem takové výhodnější. To se mi líbí, mně se tenhle přístup líbí, to cením. No a potom mi napsal ještě Honza, jestli budou horoskopy po 8.

že je po sedmé nestihl. Tak Honzo, ano, budou. A můžu vám slíbit, že jsou lehounce, lehounce lepší než po celý týden, kdy teda to tam Milan šel úplně do plných. Podíváme se ještě na náš Facebook, kde můžete taky přispívat, co vy a Nuda pláže. A tam teda hodně, hodně jedete jako do protivky, že někdo úplně fandí a někdo to nemá rád. Milan píše jen na Nuda pláž, protože tam se člověk může opálit celý a nezůstane mu bílý zadek. To je pravda, no. No a nejenom zadek teda v tom případě žen, to já taky znám. Peťa hlasuje pro Nuda pláž a Ivetka jenom tak jako skromně podotýká, nemám ráda nudu. Tak co vy? 7766 12 800, WhatsApp, těším se na vaše zprávy, no a zdravím, ať už nás posloucháte kdekoliv. Radio Čas.

0: mobil, mega sleva, kávovar, mega sleva, a vy váš, taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku, a když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Osmá hodina raní se blíží, to znamená, že se blíží i aktuální zprávy na rádiu Čas, 7.52 aktuálně, ale mám tady Honzu ještě o chviličku dřív. Honzi, ahoj.
1: Hezké ráno.
0: No, já totiž jsem našla sportovní záležitost.
1: A to mě zajímá.
0: A říkala jsem si, že se zeptám tebe, protože ty jsi sportovní nadšenec.
1: No tak to nevím, no.
0: Jako za mě odborník.
1: Fakt?
0: No tak víš, toho
1: mnohem slyšela. A to já skoro vůbec nerozumím sportu.
0: Jo, to teda jo.
1: Jo.
0: Teď jsme tady měli ve Výšně, víš, Baník a...
1: No tak Werner Lička, no.
0: No tak jako. No. No a tak zeptám se tě, znáš fotbalistu jménem Erling Haaland?
1: No jasně, to je norský fotbalista, profesionál, který hraje za reprezentaci, dokonce taky hraje za Anglii, za Manchester, tuším.
0: Je to tak?
1: A je to fakt profík, protože myslím si, že je to nastupující hvězda. Je neskutečně přesný, rychlý, já nevím, co všechno, prostě je to prostě... Jak to říct? Je to prostě topka.
0: Je to prostě topka a on tady zachvátil i sociální sítě, protože...
1: To už tak bývá, no.
0: Ano, třeba jedna modelka ruská, tak ta má nejsledovanější profil, protože ona je mu hodně podobná a začala dělat takové
1: obličeje. Tak modelky většinou bývají, no, když se různě tak upraví, tak ano. Potom vypadají divně.
0: A dělá stejně obličeje jako ten Erling. No a potom oběhl internet taky zpráva, že jeden mladý muž měl na rameni vytetované jméno své přítelkyně. Přítelkyně se jmenovala Laura. Jo?
1: No, tak to je hezké, já teda ne, že bych úplně fandil tetování, ale když si vytetuješ jméno přítelkyně, to beru všemi pěti.
0: No ale on se rozhodl, že si ho přetetuje.
1: Aha.
0: A přetetoval ho právě na Erlinga Haalanda.
1: Počkej.
0: Jo.
1: Protože on jako změnil třeba orientaci, anebo...
0: Ne, prostě, že se mu líbí, jak hraje fotbal.
1: No ale chudák ta Laura teda.
0: No právě, má tam jeho obličej a normálně napsané Erling Haaland.
1: Ne.
0: Tak jsem se tě chtěla zeptat, jestli bys byl do něčeho někdy tak velký fanoušek, že bys to prostě nechal někdy vytetovat.
1: No tak já bych se asi nenechal nic vytetovat, protože mě se to jako všeobecně nelíbí. Já
0: no,
1: nevím,
0: ale...
1: já prostě jako ještě ke všemu na holkách, ještě jak to odhalujou, to mi připadá takové divné.
0: No to je divné.
1: No, ale jakože pochopil bych, když tam má tu přítelkyni, to bych ještě pochopil, ale fotbalistu.
0: No, fotbalistu, no.
1: To je divné.
0: Takže do konce svých dní bude mít Erlinga na zádech.
1: Hmm. A tak to možná jde nějak smazat, ne? Ještě, nebo to nejde?
0: Tak to potom jde nějak odstranit, ale je to složitější. Takže velký fanoušek, no.
1: Ty jo.
0: Co ty? Tak ty fakt
1: já jsem z toho smutný, protože jakože ta přítelkyně to bych bral. To jo, každopádně, no, ale fotbalistu.
0: Hmm. Tak jako...
1: Ale tak zase je pravda, že Erling Haaland, jakože to je hvězda, no.
0: Právě, a na druhou stranu, já teda, když se tak nějak trošku šáhnu do svědomí, ne teda fotbalista nebo nějaký sportovec, ale kdysi dřív, když jsem byla mladá, tak mám teda jako hodně velké štěstí, že na těch zádech nemám Johnnyho Deppa, no. Tak nic, tak zprávy.
1: No tak jo.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší,
3: všude je fajn. Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vážná nehoda se teď řeší ve Frýdku Místku. V ulici Ostravské osobní auto srazilo cyklistu. Zdržíme se taky u Karviné na Těšínské ulici na výjezdu na Český Těšín. Tady auto srazilo zvěř. Nehoda dvou aut nás potrápí na Brněnsku u Pohořelic na trase Pasohlávky Ivaň. S komplikacemi musíme počítat taky na Znojemsku na trase Olbramovice do Belice. Tady je na vozovce vysypaný náklad a porouchané vozidlo nás může zdržet na dálnici D35. Na cestě z Olomouce na Mohelnici na výjezdu z Olomouce. I tady buďte opatrní.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Na dovolenou nejčastěji míříme k moři. Ostravská fakultní nemocnice má nový parkovací dům. Basketbalový rozehrávač Sehnal odchází z mistrovského Nymburku. Dobré páteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Letní dovolenou letos absolvuje většina Čechů. Největší zájem je o moře, které vyhledává 48% cestovatelů. Více než polovina lidí cestuje v páru a přibližně třetina s dětmi. Nejčastěji pak jedeme autem, následují letadlo a vlak.
1: Morava aktuálně.
0: V ostravské fakultní nemocnici začal sloužit nový parkovací dům. Nabízí skoro 600 míst. Nemocnice rovněž otevřela Centrum preventivní medicíny pro lidi, kteří chtějí pečovat o své zdraví. Objednat se můžou přes webové stránky. Obyvatelé Přerova se dočkají chytrých zastávek. Na 16 místech ukážou přesný čas příjezdu autobusu nové elektronické tabule, říká mluvčí radnice Lenka Chalupová.
2: V rámci projektu budou stávající zastávkové označníky odstraněny a nahrazeny novými inteligentními označníky, které jsou vybavené LED grafickými informačními panely. Zařízení bude napájeno prostřednictvím akumulátorů dobíjených z rozvodu veřejného osvětlení. Nový systém má přispět ke zvýšení komfortu cestujících a také zpřehlednění informací o provozu městské hromadné dopravy.
0: Proměna zastávek skončí do poloviny listopadu.
1: Rádio Čas, sport.
0: Reprezentační rozehrávač Ondřej Sehnal odchází z mistrovského Nymburku. V příští sezóně bude hrát polskou basketbalovou ligu za Štětín. Sehnal odehrál ve středočeském celku bezmala 4 roky a pomohl mu ke 3 titulům. Dnešek bude polojasný až oblačný s přeháňkami a silnějšími bouřkami a s teplotami do 32 stupňů. Tolik zprávy, po 8 hodině pokračuje páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou.

ráno a nejenom se mnou, ale také s vámi. Napište mi, co vy a nuda pláže. Šli byste, nešli byste, máte rádi, nemáte rádi. 7766 12800 WhatsApp Rádia Čas. Krásné ráno vám přeju, hrajeme hity, které milujete. No a aktuální čas 8 hodin.

0: Jako chtěla jsem, aby po mně byla pojmenovaná třeba planeta, nebo hvězda, nebo něco takového jako velkého, jo. Každopádně to se nepodařilo, ale to nevadí, protože po mně pojmenovali vlako tramvaj. Mladíte Rádio Čas, hity, které milujete, a podíváme se na dráhu mezi Dolním Bouzovem Kopidlno, na pomezí Jičínského a Mladoboleslavského okresu, protože tam právě probíhá testování vlakotramvaje. Je to vlastně spojení tramvaje a vlakuj. Je to zkratka, a teda ona se jmenuje Lenka, tak já jsem si říkala, že možná poslouchali Rádio Čas, ale úplně tak ne. Je to zkratka pro lehké elektrické nabíjecí kolejové vozidlo. Původně to byla tramvaj, která od roku 1990 jezdila po Brně, tak jasně. A do její koupě a oprav a vybavení investovala firma 12 milionů korun. A teď si asi říkáte, proč by někdo dělal vlakotramvaj? Když máme vlaky, máme tramvaje, tak proč investovat do něčeho takového? Tak ten argument je takový, že ten stroj je lehčí, má menší náklady na provoz a tedy by se dal využít na kratší trasy, na oživení vlastně kratších, menších tras mezi vesničkami, nebo trasy, které už třeba teď vůbec nefungují, nežijí a vlaky tam nejezdí, protože se to nevyplatí. Tahle vlakotramvaj stačí jenom nabít a ona na jedno nabití ujede až 80 kilometrů. Tak to si myslím, že jako hezký počin. A taky je mi to sympatické, že se jmenuje Lenka. Čas. Rádio Čas. To tvoje malování
1: vzdušných zámků. Malování. Čas. Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: Mám pro vás na rádiu čas, kde hrajeme hity, které milujete, takový malý kvíz. Schválně, jestli poznáte kapelu podle indicí, jo? Pochází ze Švédska, vznikly ve švédském městě Aplensvasby v roce 1979. Původně se ta kapela jmenovala Force, ale později se přejmenovala. Jejich největší hit, kterým prorazili, tak původně vůbec nebyla píseň, ale jenom kytarový riff. Kdo by to tak mohl být? Ze Švédska se jim potom podařilo prorazit po celém světě, dostali se do Ameriky, do Británie a dneska se odvážím říct, že opravdu zná úplně každý. Tak schválně víte. Já vám napovím ještě hudební ukázkou. To je ta náhoda. To je ta náhoda, takhle vznikl největší hit kapely Europe. No a právě Europe přijedou už 21. listopadu do Ostravar Arény v rámci našeho megakoncertu Rádia Čas. Takže jenom vám chci připomenout, jo, časradio.cz, tam probíhá předprodej vstupenek, některá místa v hale už jsou pěkně zabraná, takže pokud si chcete třeba sednout a ulovit si ty nejlepší místa, tak neotálejte, protože přece jenom ta soupiska je velmi, velmi bohatá. Nejenom kapela Europe vystoupí, ale také Lenny, Marpo, David Koller, kapela Olympic, takže se těším, že v listopadu tu Ostravar arénu pořádně společně zboříme.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Krásný pátek, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, a já jsem velmi ráda, že jste napřímo, že posloucháte a že mi píšete na WhatsApp na 776612800. Já jsem se ptala, nebo jsem mluvila před chvilkou o vlakotramvaji, že vznikla nová věc, nová vlakotramvaj a jmenuje se Lenka. No a už tady mám od Boženky hned reakci a ta mi píše, no, my v Kozmicích místo vlaku máme vlakobus do Opavy. A smajlík. Já si myslím, že to bude spíš nějaká integrovaná doprava a nějaká výluka, co? Protože jako vlakobus si nedokážu vůbec představit. A zajímalo by mě, Boženko, jak se jmenuje po případě. Ale Lenka bude určitě lepší. Co bude taky fajn, tak budou horoskopy na Rádiu Čas pro pátek s datem 17. července. Jako je to trošku lepší, jo, jak už jsem to tady říkala, Milan tento týden nic moc, vstával levou nohou, ale ten pátek jako pro ta jednotlivá znamení jakž takž. Teď udělám taky radost Honzovi, protože ten si o horoskopy psal, takže tady je máte.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Pátek bude dnem vhodným pro pohyb, změnu uklízení a přípravu půdy pro budoucí velké projekty. Nebude však jednoduchý a konfliktů, zejména ve vztazích, nebude málo. Co se týká jednotlivých znamení, tak lvům se dnes bude dařit ve všem, nač sáhnou. Střelci se budou snažit krotit utrácení a kontrolovat účty a berani zaměří svou pozornost na manuální aktivity. Panám se budou dít až osudové události. Býkům přejí hvězdy ve financích a kozorozi pocítí úlevu při odpočinku. Váhám to bude myslet analyticky a diplomaticky. Blíženci úspěšně realizují i nemožné a vodnáři se zaměří na zdravý životní styl. Štíři dnes dotáhnou zamýšlené aktivity. Raci si udělají pořádek v šuplících a ryby prožijí klidný den v kruhu svých přátel. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Krtek bude hodně náročný.

0: Eta extra slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Je mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
7: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoj 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65-palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
8: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
9: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
8: A maminka se mnou.
9: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
10: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
11: Hity, které milujete. Čas.

0: Vzhledem k tomu, že za chvilku bude 8:30, 8:27 aktuální čas, tak už to vypadá, že to bude příjemné ráno. Pátek 17. července, ladíte rádio Čas, hity, které milujete. No a já jsem se tady dívala, jakým způsobem je možné oznámit pohlaví dítěte. Jo, než se narodí, tak většinou jsou takové ty baby shower a odhalovačky, co to bude. Tak největší klasikou je třeba dort s překvapením, kdy rozkrojíte dort a tam je buď růžová, anebo modrá barva, nebo nějaká taková náplň v barvě tedy toho, co to děťátko bude. Potom se vypouští taky balónky, kdy se otevře velká krabice a vyletí ty modré nebo růžové. Používají se taky konfety a prášek, a nebo nějaká krabička s překvapením, kdy rodiče otevřou velkou krabici a vyletí plyšáci, ty zmiňované balónky, nebo je v něm třeba oblečení pro miminko v té růžové anebo modré barvě. To je taková klasika, že? Řekli byste si. No a v Americe si jeden pár řekl, no to je taková nuda, dělají to všichni, uděláme trošku něco jiného. No a vzali holuby a ty holuby obarvili na modro. Jo? A potom je tedy na té slavnostní akci, jak tam byla celá ta rodina, tak otevřeli ty klícky a ti modří holuby vyletěli do přírody. A jak si myslíte, že to dopadlo? No, tak dopadlo to takovou aktivitou, ovšem ne pro rodiče, ale pro ochránce zvířat, protože všechny ty modré holuby museli pochytat a odbarvit, protože ta barva vlastně přitahovala predátory a oni by v té přírodě nepřežili. Takže takhle to dopadlo. No, tak hezký originální nápad, ale prosím vás, doma to neskoušejte. Já třeba osobně bych raději místo těch ptáků upekla dort.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Tak co vy a koupání bez plavek? Nuda pláže, to je dnes celý den téma na rádiu Čas. Jestli máte rádi, nemáte rádi, chodíte, nechodíte, co jste tam třeba zajímavého zažili, nechci říkat viděli, tak to mi píšete na náš Facebook, anebo taky na WhatsApp. Jolana přidává ze svého, že no, z estetického pohledu určitě ne, z pohledu volnosti a svobody OK, ale preferuju soukromí. Tak Jolanko, musím říct, že to se asi nevylučuje, protože Soňa napsala krásnou zprávu. Paráda, svoboda, na Kanárech se plácnete mezi duny, nikdo nikoho neočumuje, relax a zaplavat si v oceánu, v moři, bez všeho, no prostě nádhera. Tak to si myslím, že je asi ten nejlepší způsob, že do toho bych šla. No a Peťa píše, a tak spíš tak si myslím, že je to humor, nevím, proč se tomu říká nuda pláž, já tam byl, díval jsem se a nuda to nebyla. No, tak i tak se to dá. Honza píše, chodím pravidelně a je mi to úplně jedno. Dám sluchátka a prostě, jako bych měl plavky, nečumím po ostatních a jestli někdo na mě, tak ať se podívá, je mi to jedno. Tak Honza má i dobré sebevědomí, takže to je fajn. Já s tím mám také trošku problém na těch nudaplážích. Já se teda nekoukám a vím, že takový ti opravdu ostřílení nudisti, tak oni se taky nekoukají. Oni prostě tam jsou, koupou se, starají se o své, užívají si to, ale chodí tam i lidé a to mi možná vy nudisti, kteří pravidelně navštěvujete nudapláže, potvrdíte, že se tam občas zatoulá někdo, kdo tak trošku okukuje a to teda taky moc nedávám, no. No co vy? 776612800, pište a nahrávejte.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Nad hlavou je můj svět, prosím vás, odpůjte.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Já řeknu jenom jedno číslo. 62 let. To je úplně neuvěřitelné. 62 let je na scéně Helena Vondráčková. Během téhle doby naspívala víc než 1700 písní ve 12 jazycích, koncertovala ve více než 40 zemích světa a stala se držitelkou desítek prestižních mezinárodních i tuzemských ocenění, to všichni víme. Helena Forever, tak se jmenuje nové turné, 28. listopadu bude mít také zastávku v Olomouci v kině Metropol a vy u toho můžete být. Dva lístky dneska tady máme pro vás v rámci Megaléta na rádiu Čas. Stačí poskládat tajemnou větu, to už znáte, vždycky po celý den vám říkáme po slovíčkách a jakmile ji odpoledne znáte celou, dovoláte se, tak dva lístky na ty nejlepší akce můžou být vaše. Takže kdo číhá teď, tak to první slovo dnešní tajemné věty je dobrá. Ještě jednou to zopakuju. Dobrá. A mimochodem, když už tady tak spolu jsme, tak jen tak mezi námi, jo, nikomu to neříkejte, společně tady dneska budeme až do 11. hodiny dopolední, takže já vám prozradím ještě druhé slovíčko, jo, takže ode mě už budete mít dvě, takže dál poslouchejte Rádio Čas. Hity, které miluji.

0: Rádio Čas s vámi, takhle při pátku, posledním pracovním dni, hrajeme hity, které milujete, 17. červenec a všechno nejlepší všem Martinám, jenom ať to tak máme hezky pohromadě. No a jsou zprávy, které jsou tak nějak pro pobavení, jsou zprávy, které nás naštvou a pak jsou zprávy, které nás tak nějak trošku zahřejí u srdce. A právě jednu takovou jsem našla. Je trošku kratší, ale myslím, že velmi inspirativní a krásná, protože myslím, že to bylo v Americe. Jeden mladý kluk se narodil s takovým velkým mateřským znaménkem na půlce těla. On to měl tak nějak nad břichem a přes ňadro, já nevím, jak se tomu říká u kluků, no prostě přes ňadro a velké mateřské znamínko. No a samozřejmě, že z toho měl trošku mindráky a asi i ve škole s tím měl nějaký problém. Tak jeho tatínek si nechal vytetovat to samé, co má ten syn, aby bylo jasné, že patří k sobě a že prostě na tom není nic hrozného a že takhle prostě on je a je tím originální. Ten tatínek strávil na taterském křesle přes 30 hodin a říkal teda, že to udělal proto, aby se ten syn cítil mnohem příjemněji a pohodlněji v tom životě. A teda vypadá to krásně, dokonce je k tomu i fotka, kde oni opravdu vypadají jako kontrolové, vypadá to úplně stejně a je to takové hezké, že mateřské znamínko většinou míváme po těch rodičích, ale teď ho má rodič po tom synovi. Tak jenom tak, že dobří lidé nebo že hezké příběhy ještě stále existují, tak jsem vás chtěla na rádiu Čas tak trošku oblažit.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: V Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Vypadá to, že na nuda plážích s vámi rozhodně není nuda. Píšete nám své názory na nuda pláže, na Rádio Čas, na WhatsApp a taky na Facebook. Marek přidal příspěvek. Chodím dle možností, mám knihu, sluchátka a odpočívám. Není to o tom dělat nějaké orgie nebo tak, jak by některé mohlo napadnout. Stejně nikdo nic nového neuvidí a dále je také rozdíl podívat se a nebo čumět. A to je pravda. To je velká pravda. S tím má pár lidí, co přispívalo, taky problém. I Boženka se vyjádřila, že teda by nechtěla, aby někdo tak nějak koukal na jejího partnera. Aby ho nevykoukal, ale prý je na co koukat. Tak to jsme rádi, že to víme. Každopádně, co vy, Markétka ještě přispívá, já bych tam určitě nešla, ale každý je jiný, tak pokud někomu to vyhovuje, tak jim to neberu. A mně se líbí, že opravdu jsme tady rozdělení na ty dva tábory, že buď je to, že ano, anebo že ne, ale nikdo není tak mezi, jo, že nikdo nepíše, no tak já občas zajdu tam a je mi to jedno a tak, ale buď máme tady zarité nudisty, anebo ty, kteří by tam rozhodně nikdy nešli. A já musím říct, že když je vždycky nějaká jako komfortní zóna, tak je dobré ji překročit. Protože já jsem si o sobě taky myslela, že bych tam nikdy nešla a nakonec jsem to párkrát dala a byla to velmi zajímavá zkušenost. Přece jenom dneska bude teplo, tak kdybyste chtěli někam vyrazit na nuda pláž a vyzkoušet to, tak je dneska ideální počasí. Každopádně, co vy a váš názor na nuda pláže, těším se na další příspěvky na WhatsAppu na 77 66 12 800 a taky na Facebooku, protože spolu strávíme ještě další 2 hodinky. Čas. Radio Čas.

0: Já teď těsně před devátou začnu zvukově, jo. Co byste řekli, že je tohle? Co? Typnete si? Nebo mazej potvoro! Tak to je zvuk, který můžete zažít na palubě letadla, když letíte na dovolenou. To se divíte, že? To se teď stalo společnosti Ryanair, která vypravila letadlo z Milána do španělského Alicante. Ovšem, to letadlo se stalo cílem hejna komárů. A bylo to hodně, hodně nepříjemné, protože na celé té palubě byla spousta hmyzu a teď ti cestující moc nevěděli, co s tím mají dělat. Takže plácali okolo sebe. Takže to znělo, jak kdyby prostě všichni seděli a jenom tak plácali a snažili se každého toho komára ulovit. Nakonec se tedy ukázalo, že opravdu v tomto stavu se nedá úplně vzletět, protože společnost se to snažila nejdříve vyřešit tak, že tam nechala komáry a ty cestující a zavřela dveře. Jo. Potom teda usoudili, že to nebude úplně nejlepší nápad, i když někteří cestující říkali, ne, to nevadí, my potřebujeme doletět na čas, my to tady pozabíjíme, tak stejně ten let nevypravili a zařídili náhradní let a to letadlo muselo být vydezinfikováno a tedy odstranění ti komáři. Já bych teda takhle letět taky nechtěla, to musím říct, protože když jsem viděla záběry, videa a fotky z paluby toho letadla, tak to vypadalo úplně stejně. Já mám bílé auto a když jedete po dálnici nějakou delší trasu, tak potom zepředu to auto je hodně obalené právě těmi tělíčky toho hmyzu. Tak přesně tak to vypadalo vevnitř v tom letadle. No, takže ještě, že bylo tedy náhradní spoj a pokud letíte nebo se dostáváte kamkoliv na dovolenou, tak vám přeju šťastnou cestu a co nejméně komárů.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
7: Volejte bezplatně 800 872.

0: Vážná nehoda se řeší ve Frýdku Místku v ulici Ostravské. Osobní auto tady srazilo cyklistu. Zdržíme se taky na Brněnsku v obci Březina na trase Hradčany-Deblin. Tady bourala dvě osobní auta. Dvě auta se na Brněnsku srazila taky u obce Pohořelice na trase Pasohlávky Ivaň. A na Jižní Moravě taky pozor u Hodonína na trase Rohatec-Lužice. Tady na kruháči stojí odstavená dodávka. Dále jsou pak problémy taky v obci Blůčina na Brněnsku, na křižovatce ulic Komenského a náměstí Svobody. Tady nefungují semafory a tvoří se kolony.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Piva se pije čím dál méně. Opava dokončila opravu Anenské ulice. Hokejové juniory čekají na severu Evropy 4 přípravné zápasy. Dobré páteční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Potřeba piva v Česku klesá. Největší tuzemská sladařská firma loni vykázala o 2/5 nižší zisk než o rok dříve. V posledních letech navíc roste obliba nealkoholického piva a ochucených nápojů. Na jejich výrobu se spotřebuje méně sladu.
1: Morava aktuálně.
0: V Opavě skončila oprava Anenské ulice. Město navázalo na loňskou rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Součástí prací byla obnova vozovky a chodníků, výstavba parkovacích míst i modernizace veřejného osvětlení. Ve Zlíně bylo otevřeno nízkoprahové centrum Žluté dveře. Průvodce sociálním systémem otevřel Zlínský kraj, kde zájemci najdou informace taky o čerpání sociálních dávek. Více nám řekla náměstkyně hejtmana Eliška Olšáková.
2: Lidem v obtížné životní situaci určitě pomůže centrum, které řeší sociální služby. Můžete se obrátit, pokud jste pečující o někoho, nebo pokud vy sám se ocitnete v situaci, že potřebujete pomoc a neumíte se zorientovat v nabídce sociálních služeb, tak určitě toto centrum podpory je určeno právě pro vás.
1: Rádio Čas, sport.
0: Juniorská hokejová reprezentace zahájila novou kapitolu pod koučem Janem Tomajkem. Po třídenním intenzivním kempu, který absolvoval tým v Chomutově, se čeští mladíci dnes přesunou na sever Evropy, kde je čekají 4 přípravná utkání. Dnešek bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až oblačný. Čekají nás přeháníky, objevit se můžou taky silné bouřky a nejvyšší teploty se dneska odpoledne mají pohybovat od 28 do 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 9. hodině pokračuje páteční dopoledne na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Já jsem si říkala, že když tady spolu budeme trávit ještě další 2 hodinky, tak to nebudu zdržovat, protože někdo z vás může zažít... Helenku Vondráčkovou naživo v rámci turné Helena Forever, a to už v sobotu 28. listopadu v kině Metropol v Olomouci. 2 lístky, jen tak vám dám, no, tak dobře, tak úplně nejen tak. Máme tady k tomu tajemnou větu, kterou je potřeba poskládat, odpoledne se dovolat, a jakmile ji znáte celou, tak 2 lístky můžou být vaše. A já jsem si říkala, že hned tak z kraje vám řeknu druhé slovo tajemné věty, protože na to určitě všichni čekáte. Takže druhé slovo naší tajemné dnešní věty je dobrá hudba. Takže druhé slovo je hudba. A teď jsem se tak hezky začetla, že jsem vám řekla i to první. Vidíte, jak jsem hodná. Takže půlka tajemné věty, dobrá hudba. Ještě, že jsem to nepřečetla dál. No uf, to vám řekne až odpoledne Aleš nebo Majký.
2: Hity, které milujete. Radio Jazz.

0: Pohodové dopoledne s rádiem Čas. Venku nám celkem už vysvětlo sluníčko a vypadá to i na příjemný pohodový víkend. Takže pokud byste třeba v kalendáři nic neměli a nevěděli, co ze sebou, tak já vám dám pár tipů, kam můžete vyrazit.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Chci vás pozvat totiž do muzea Šipka ve Štramberku na výstavu s názvem Poklady, které nezmizely. Uvidíte artefakty, které byly nalezeny ve Štramberku a okolí v posledních letech. A co je na tomto nejzajímavější, tak je většinou objevili místní lidé, takže objevené poklady veřejností. Víc informací a taky... Prostě víc informací. Já už jsem nějaká umluvená, přátelé. Prostě víc informací najdete na muzeumšipka.cz a jenom jsem chtěla říct, že ve Štramberku je to strašně krásný, tak tam běžte. No a také město Příbor vás zve na letní koncert multižánrové skupiny The People a poprokové skupiny Echo jako předkapely, a to už dneska v 18.30 v amfiteátru u městského parku v Příboře. Tak i tam se můžeme potkat.
2: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem.
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
11: Cože, ty máš 150 technobodů?
12: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
11: A kde to jako najdu?
12: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
11: No jasně.
12: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
13: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
14: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Já jsem věděla, že s tímhle musí někdy někdo přijít. A tenhle článek mě vyloženě potěšil. Nadpis zní: čokoláda každý den, zvyk, který přináší nečekaný zdravotní benefit. Prý pravidelná konzumace čokolády je spojena se sníženým rizikem srdečních onemocnění. Vědci totiž zjistili, že lidé, kteří jedí čokoládu alespoň jednou týdně, tak mají o 8% nižší riziko vzniku ischemické choroby srdeční. No, takže vidíte, je to zdraví, já z toho mám radost. Sice někdy mám pocit, že neprojdu dveřma, pokud jím každý den čokoládu. Každopádně vědcům podle mě jako nemá smysl odporovat. Navíc, když jsem četla tenhle článek, tak jsem si vzpomněla na jednu letní píseň, kdy si jela právě píseň o čokoládě. Schválně pamatujete si ji?

0: Já vím, že jednu dobu to hodně jelo a ten taneček, kdy se právě tleská a točí se, tak byl hodně populární. Tak jsem vám to chtěla jenom připomenout, protože jsem v podstatě nechtěla být jediná, komu to teď bude pořád hrát v hlavě.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Teploty dál rostou, dnešní odpoledne by mělo být polojasné až oblačné a namíříme 28 až 32 stupňů Celsia. Hrozí nám ale přehánky a objevit se můžou taky silné bouřky.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Já doufám, že vám při poslechu Rádia Čas a hitu, které milujete, taky nic nechybí. Kdybych se měla k něčemu přiznat, tak mě teda ráno hodně chyběly mozkové závity a znalosti, protože není úplně legrace, víš, nevíš, dělat ve dvou a navíc, když se ptá Honza Gavelčík, no jen si poslechněte, jak jsem dopadla.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Takže Leni, dnes máme Mezinárodní den emotikonů.
0: Ano.
3: Tento den je věnován speciálním digitálním ikonám, které používáme při běžné komunikaci na internetu. A já se ptám, ve kterém roce plus minus 5 let se objevil první smajlík?
0: Já bych řekla, že to je až po 90.
3: Mhm.
0: Takže? Jako první smajlík jako počítači. Tak já bych řekla třeba 94.
3: A bylo to v roce 1982. Konkrétně 19.9.1982 jistý Scott Fallman z Carnegie Mellon University v Pittsburghu právě použil smajlíka proto, aby ukázal, že prostě se raduje.
0: Takže smajlík je v podstatě starší než já?
3: No vidíš.
0: Ty jo, tak dobrý.
3: Jdeme dál, rok 1952, v tento den se narodil americký herec, producent a taky zpěvák a mám pro tebe zvuk. Je to známá písnička, předělávka. A 100% ho znáš.
0: To je taková zvláštní angličtina.
3: Ano.
0: To znamená, že on nebude rodilý Američan.
3: No.
0: Není to třeba David Hasselhoff?
3: Je to on! Zatleskej si a zas příště.

0: IPčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
6: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
7: Obědovka Rádia Čas.
6: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
7: Když posloucháš, máš vyhráno.
6: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
8: Hity, které milujete.

0: Pohodové dopoledne, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, pátek 17. července, už 10. hodina je tady. To nám to utíká od té 6. hodiny raní. To znamená, že nás čekají aktuální zprávy s Honzou Gavelčíkem a rozhodně se vyplatí poslouchat dál. Já už jsem to sice říkala, ale mně je úplně jasný, že někde v kanceláři je takový ten šum kancelářský a že jste možná přeslechli druhé slovo naší dnešní tajemné věty. Takže to vám slibuju, že už po 10. vám znovu prozradím, jo? Protože Helenka Vondráčková, na to prostě chceme jít.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno.

0: Stále se můžeme zdržet ve Frýdku Místku v ulici Ostravské. Dnes ráno tady osobní auto srazilo cyklistu. Vážná nehoda se řeší v Kyjově na Hodonínsku na třídě Komenského. Tady boural motorkář, nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Bouračka nás potrápí taky v Rapotíně na Šumpersku v ulici Šumperské. Boural tu autobus s nákladňákem. Zdržíme se i na Brněnsku v obci Blučina. Na křižovatce ulic Komenského a náměstí Svobody nefungují semafory a tvoří se kolony. A zdržet se můžeme na Brněnsku taky u obce Pohořelice. Na trase Pasohlavky Ivaň tady bourala dvě osobní auta.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Za dálniční známky připlácet nebudeme. Hlučín má nový beach volejbalový areál. Cyklistická Tour de France se vrací do kopců. Dobré páteční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Dálniční známky zdražovat nebudou. Poslanci podpořili zmrazení jejich cen od ledna příštího roku. Třeba za roční kupon, tak řidiči dál budou platit 2570 korun. Pravidelné zdražování kuponů podle inflace zavedla předchozí vláda.
1: Morava aktuálně.
0: Hlučín má nový beach volejbalový areál za 3 miliony korun. Součástí projektu byla kompletní obnova části sportoviště v areálu na Tyršově ulici. Podrobnosti dodává mluvčí města Andrea Vojkovská.
2: Vybudovány byly dva nové beach volejbalové kurty s odvodněním, oplocením, certifikovaným pískem pro plážový volejbal i upravenými okolními plochami. Nové zázemí umožní pravidelné tréninky beach volejbalového oddílu a vytvoří taky podmínky pro pořádání turnajů registrovaných Českým volejbalovým svazem.
0: Dopoledne můžou areál využívat školy a v určených časech i rekreační hráči. Rozsáhlý požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně likvidují hasiči už více než týden. Od včerejška opět využívají i výškovou techniku, ze které hasí žhavá místa na střeše objektu. Jak dlouho ještě zásah potrvá, to se zatím neví.
1: Rádio Čas, sport.
0: Tour de France se vrací do kopců. Cyklisty dnes čeká maratonská 13. etapa. Ta sice nemá náročný profil, ale s bezmála 206 kilometry bude nejdelší v aktuálním ročníku třítýdenního závodu. Dnešní etapa startuje ve 13 hodin. Dnešek bude polojasný až oblačný s přeháňkami, objevit se můžou i silnější bouřky, nejvyšší teploty se mají pohybovat do 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 10. hodině pokračuje páteční dopoledne na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Jsi číhaná, nebo máš jenom umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
4: Ne.
3: Nějaký
4: ani nemám umyté, jenom jsem se asi přeležela.
3: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
4: Ano.
3: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
4: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.

0: Krásné dopoledne, jste naladěni na té správné vlně Rádia Čas nebo na té nejlepší vlně. Já přemýšlím, jaký superlativ bych ještě použila, protože vždycky, když vidím svoji úžasnou kolegyni Marcelku Fabiánovou, tak mě napadají samé superlativy.
1: Ale chápete? Ty přeháníš, hezké dopoledne.
0: Marcelko, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Já vím, že ty jsi velmi elegantní, nádherná žena.
1: O, děkuji
0: že
1: za kompliment.
0: Tebou ale i sranda, že dokážeš
1: taky
0: protančit střevíce, že dokážeš pořádně zapařit.
1: Ano, ano.
0: No a zajímalo by mě tedy, jaký je tvůj názor na nuda pláže, protože to je dnešní téma.
1: Na nuda pláže?
0: No, tak co tak ty to a nuda?
1: No tak co se týká nudy, tak myslím, že nuda se mnou určitě není.
0: No to rozhodně.
1: A ani nechodím na nějaké nuda večírky. Ale nudistické pláže, tak to chce asi podle mě hodně odvahy. A nebo být takový jakoby free, to znamená vnímat ten život jakoby svobodomyslně, nedělat si s ničím problém. A nebo jsou potom naturisté a ti to vnímají jako svou životní filozofii. To znamená, to už je potom jedno, jestli ti je 20 nebo 80. Jestliže jsi naturista, tak vlastně je to takové tvoje životní flow.
0: A to je pravda, protože je rozdíl mezi nudistou a naturistou.
1: A naturistou, ano.
0: To jsem velmi ráda, že jste sem přinesla. Ale stále se mi neodpověděla, co ty? Byla jsi tam někdy? Vyzkoušela jsi? Chodíš pravidelně?
1: No, přiznám se, že jednou
0: kde tě můžeme potkat?
1: No tak potkat mi určitě nikde na nuda pláži nemůžete, protože zásadně teda nechodím. Ne, že bych nechodila zásadně, ale vzpomínám si, jednou jsem byla v Černé Hoře s dcerou a měli jsme tam apartmán, před námi byla taková dlouhá pláž, no tak jsme se tam vypravili první den. No a teď mě to bylo už podezřelé, že jsem viděla jenom holé zadky. Jsem si říkala, to je divné, že by se zrovna převlíkali. No zkrátka ta pláž byla rozdělena na dvě části, na nuda pláž a hned vedle toho vlastně pro ty normální jakoby plavkaře. No, není to pro mě asi ten můj šálek kávy, takže já jsem šla hodně daleko k těm plavkařům.
0: A dělala si taky takové to, jako nevidím to, nekoukám.
1: No, nejprve nemůžeš dělat, že něco nevidíš, když jdeš kolem a dáváš pozor, aby si někomu nešlápla na prdel s prominutím. No, takže asi tak.
0: Tak jako kdo to překoná? Kdo z vás tohle překoná? 7766 12800 WhatsApp Rádia Čas, jsem na to zvědavá.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: No, takovéhle zprávy mě opravdu baví. Podíváme se společně do Německa, kde mimochodem vznikly i nuda pláže, protože nuda pláže, to je dnešní téma celého dne na rádiu Čas, takže kdybyste k tomu měli něco, tak pořád WhatsApp a Facebook samozřejmě můžete využívat. Ale teď se tam stala ještě jedna událost velmi vtipná, protože německý dálkový vlak musel neplánovaně zastavit kvůli naprosto bizarnímu problému. Ale mi teda tak bizarní nepřijde, jo? Mně přijde, že hodně důležitý. Na palubě totiž kompletně, ale úplně komplet došel toaletní papír. Situaci pohotově zachránil vedoucí vlaku, který vyběhl na nouzový nákup do nejbližšího supermarketu, čímž se na internetu okamžitě vysloužil vlnu nečekané slávy. A já mu teda taky fandím a tleskám, protože jestli to byl nějaký dálkový vlak, špatně by to dopadlo. Kvůli tomuhle bych to zpoždění klidně nabrala. Jo? A nikdy, já teda vlakem jezdím celkem často, tak někdy se taky stane, že aby tam člověk něco pohledal, že? Nějaký ten útržek.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
4: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
3: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
4: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
3: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
10: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoj 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65-palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
11: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
12: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
11: A maminka se mnou.
12: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
13: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Když se tak dívám do budoucnosti, tak vidím, že listopad bude velmi plodný měsíc. Třeba proběhne náš megakoncert Rádia Čas 21. listopadu, vystoupí kapela Europe a tak nějak jako bych chtěla zmínit, že pokud byste na ten koncert chtěli jít, tak samozřejmě časradio.cz a že bych hodně doporučovala v pondělí skládat tajemnou větu. Jo, tak může to tam tak nějak jako být, no. Ale to je až v pondělí a až v listopadu. My se podíváme na dnešní tajemnou větu a na dnešní cenu, a to jsou dva lístky na turné Helena Forever, přesněji řečeno na koncert 28. listopadu v kině Metropol v Olomouci. Takže pokud tyhle lístky na Helenku chcete mít ve své kapse, tak je potřeba poskládat tajemnou větu a první dvě slova už dneska padla. No, protože jsem hodná a už jsem tady od 6 a už nemůžu... Dnes dělám legraci. Tak vám řeknu rovnou dvě, chcete? Jo? Takže prosím vás, první dvě slova tajemné věty dnešní jsou dobrá hudba. Dobrá hudba. Co sní? Co sní? No, tak to bude pokračovat zase Aleš a Majký. No a odpoledne, když se dovoláte ve správném pořadí a řeknete celou tajemnou větu, to znamená ještě doplníte další dvě slovíčka při poslechu, tak Helenka může být vaše. Teda ne celá, jenom ta papírová na lístku. Chápeme.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Teploty dál rostou, dnešní odpoledne by mělo být polojasné až oblačné a namíříme 28 až 32 stupňů Celsia. Hrozí nám ale přehánky a objevit se můžou taky silné bouřky.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Tereza Mašková, Marek Lambora a Veliká romantika, náš příběh na Rádiu Čas. Hrajeme hity, které milujete. Mimochodem, tuhle píseň si hodně párů volí jako svatební. A možná taky některé ty páry se při téhle písni poznaly. A možná ta píseň hrála na nějaké nuda pláži. Tomu říkám ostý můstek. Protože dneska se vás celý den ptáme na to, co vy a nuda pláže. Jaký na to máte názor? Renatka píše, není to můj šálek kávy, už v plavkách se cítím jako nahá, mám s tím celkem problém, nerada chodím na bazén, natož na nuda, takže za mě ne. Tak to je jeden ten negativní. A Monika píše, zrovna v pondělí jsem jela vlakem z Brna, co nevidím z okna vagónu v Blansku před lomem nudista. Tak doufám, Moni, že jste si to pořádně užila. No a Ivča, kdo nikdy neskusil koupat se bez plavek a v pohodě se povalovat na pláži bez jakéhokoliv oděvu, tak ten to prostě nepochopí, jaké je to úžasné a skvělé. Takže další příznivec. No a co vy? A nuda pláže. Máte rádi, nemáte? Máte odtud třeba nějakou vtipnou historku? Klidně napište a přispějte zase Alešovi, protože ten přijde po 11. hodině, tak ať se taky oblaží vašimi. Já nevím, proč mi tam pořád jdou ta nahá těla. No tak jako, ale chápeme se, že jo. 7766 12800 WhatsApp Rádia Čas a nebo taky Facebook k dispozici.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400. 300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Optika Patria v centru Místku.

0: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
1: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
2: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
1: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo. A k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
2: Tak já jdu trénovat. Jsi náročný.
1: Prej a sakra, ty nepůjdeš.
0: Sledujte nový díl Talkshow Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Hezké léto a prázdniny s Rádiem Čas, teď už tady ze studia Rádia Časovta Aleše Škloubala. Jinak po 11. určitě padne výzva z obědovky, tak to si hlídejte a teď už jdeme na čerstvé zprávy s Honzou Gabalčíkem. Bude 11.

0: Vajíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Řidiči, aktuálně pozor na Uhersko-Hradišťsku. Na hlavním tahu u Stupavy řeší policisté nehodu traktoru. Komplikace v dopravě jsou také na Zlínsku. U Kašavy se srazil autobus se zvěří. Na místě zasahují záchranáři a také policisté. A zdržet se můžete i v Kyjově na Hodonínsku na Komenského ulici. Tady zasahují složky integrovaného záchranného systému u havárie motorkáře. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Česko potrápí bouřky. V Přerově se dočkáme chytrých zastávek. Basketbalový rozehrávač Sehnal odchází z mistrovského Nymburku. Dobré páteční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Na Česko se ženou další bouřky. Potrápit nás můžou hlavně dneska odpoledne a večer. Podle televize LTV Plus mají přinést přívalový déšť, kroupy i ojedinělé supercely. V souvislosti s bouřkami platí i varování před silnějším větrem.
9: Morava aktuálně.
10: Opava chce postupně získat do svého vlastnictví pozemky v okolí Stříbrného jezera. Město by tak mohlo dlouhodobě rozhodovat o rozvoji této významné rekreační lokality. Celkem jde o 4000 metrů čtverečních. Obyvatelé Přerova se dočkají chytrých zastávek. Na 16 místech ukážou přesný čas příjezdu autobusu nové elektronické tabule, říká mluvčí radnice Lenka Chalupová.
11: V rámci projektu budou stávající zastávkové označníky odstraněny a nahrazeny novými inteligentními označníky, které jsou vybavené LED grafickými informačními panely. Zařízení bude napájeno prostřednictvím akumulátorů dobíjených z rozvodu veřejného osvětlení. Nový systém má přispět ke zvýšení komfortu cestujících a také zpřehlednění informací o provozu městské hromadné dopravy.
10: Proměna zastávek skončí do poloviny listopadu.
9: Rádio Čas, sport.
10: Reprezentační rozehrávač Ondřej Sehnal odchází z mistrovského Nymburku. V příští sezóně bude hrát polskou basketbalovou ligu za Štětín. Sehnal odehrál ve středočeském klubu bezmála 4 roky a pomohl mu ke 3 titulům. Dnešek bude polojasný až oblačný, čekají nás přehánky, objevit se můžou taky silné bouřky a nejvyšší teploty se dneska mají pohybovat od 28 do 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 11. pokračuje páteční dopoledne na Rádiu Čas. Teď už s Alešem Šklubalem.
9: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
12: Jsi číhaná nebo máš jenom umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
13: Ne.
12: Nějaký
13: ani nemám umyté, nic. Jenom jsem se asi přeležela.
12: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
13: Ano.
12: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
13: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.
9: Rádio Čas.
14: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 11. hodina, vlastně hodina sympaťák, za kolečko obědy a vidina víkendu před námi. Takže ať to v práci utíká, na dovolených baví a s rádiem čas samozřejmě ladí. Já jsem vzpomenul obědy, třeba za kolečko budou na nás, za pár minut totiž rozjedu obědovku Rádia Čas. No a pozvu na báječnou prázdninovou akci, která zavoní soutěžemi, dobrou zábavou a také dřevem. Tak Kota Aleše Škobala tady ze studia Rádia Čas, pátek na jedničku a teď už hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Sedět do prázdninách doma, tak to asi nebude to pravé ořechové, ano, a tak výzva a pozvánka pro vás na akci, která zavoní krásně dřevem, jmenuje se Slezský dřevorubec. Mám ji teď pro vás a zároveň teď mám také na telefonu Karla Turoně za organizátory akce. Takže přeju dobrý den, halo.
1: Dobrý den všem, děkuji za pozvání a za to, že můžu uvést i naši soutěž. Takže rád bych vás pozval na neděli 19.7. od 10 hodin bude začínat naše dřevorubecká soutěž a soutěž řezbářů.
0: Já vím, že bude ta soutěž krásně nádherně bavit. Vždycky bavila. Vy jste zmínil, jak jsme si spolu takhle povídali, že tam je až na 2000 lidí, takže mazec na akce, že jo, to už je hodně. Čím nás bude bavit letos, tato soutěž?
1: Ta návštěvnost nám vždycky dělá celkem velkou radost a je pořád na rostoucí tendenci, čím nás bude letos soutěž dřevorubců bavit. Budou kácet na přesnost, to znamená na kolík, budou na rychlost měnit lištu s řetězem, budou na rychlost odvětvovat, to budou dělat v tandemu, takže budete moct porovnávat výkon všech borců. Potom další z takových důležitých věcí a součástí Slezského dřevorubce je i vyřezávání soch na rychlost. To znamená, během 2 hodin oni ti řezbáři vyrobí ze špalku krásnou sochu, která se pak bude dražit.
0: Wow, co chystá doprovodný program?
1: Tak v doprovodném programu, kromě té dražby a vlastně nějakých dalších součástí, to znamená, máme tam soutěže pro děti, lety vrtulníkem, soutěž veřejnosti o pohár starosti, kdy sekají diváci na přesnost do špalku, zatloukání hřebíku a tak dále. Takže a rozhodně výborná kuchyně, to znamená svačiny si neberte, zveme vás k nám na oběd a budete mít krásnou neděli.
0: Já vždycky říkám, kdo se hraje nezlobí, co je připraveno pro děti.
1: Pro děti. My tam máme nachystané soutěže ve stáncích našich vystavovatelů, kdy na kartičkách mají 6 razítek nebo 6 políček pro razítka, takže děti obchází stanoviště, plní úkoly, které si tam ti vystavovatele připravili z pravidla. Ty věci jsou, nebo ty soutěže jsou dělané tak, aby se týkaly přírody. Mimo jiné, jeden ze stánků a vystavovatelů bude i Radio Čas, takže přijďte soutěžit.
0: Ano, přijďte, stavte se do časácké zóny, tady se na vás budeme moc těšit. Na telefonu za organizátory akce Slezský dřevorubec Karel Turoň, takže Karle, já přeju, ať počasí přeje a ať se akce vydaří. Mějte se krásně.
1: Děkuji a zveme do Vendrině. Ahoj. No,
0: naslyšenou, nasledanou.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj. Eurojackpot se vyšplhal nad 1 miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
6: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé 2 týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
7: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
8: Cože, ty máš 150 technobodů?
9: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
8: A kde to jako najdu?
9: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
8: No jasně.
9: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
10: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
11: Hity, které milujete.

0: Snažte se bavit.
1: Prázdniny a léto baví a tak zvou na místo, kde bude určitě veselo. Město Příbor vás zve na letní koncert skupiny People a pobrokové skupiny Echo jako předkapely. Akce je dneska od 18.30 v amfiteátru v Městském parku v Příboře. Takže pokud zajdete, určitě si to užijte naplno. No a to není všechno, protože práci nových zážitků není nikdy dost, tak vás také pozvu do muzea Šipka Štramberg na výstavu s názvem Poklady, které nezmizely. Uvidíte artefakty, které byly nalezeny ve Štramberku a okolí v posledních letech. Předměty jsou specifické i tím, že byly nalezeny často náhodně veřejností. Takže pokud zajdete, ať vás to baví a bavit a chutnat, pozor, bude i za chviličku a to se vsaďte, obědovka rád je čas. Za chviličku volám do vybrané firmy a budeme servírovat pizzu až k vašemu firemnímu prahu. Takže za pár minut jdeme na to, teď ale jdeme na hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Teploty dál rostou, dnešní odpoledne by mělo být polojasné až oblačné a namíříme 28 až 32 stupňů Celsia. Hrozí nám ale přehánky a objevit se můžou taky silné bouřky.
3: Hity, které milujete.

0: Rádia Čas.
1: Jestli se nám zdá, že některá pauza je nejkratší a mohla by být trošku delší, tak je to pauza na oběd. No a tu si teď třeba s obědovkou Rádia Času děláte. Mňamko zní pizza do vaší firmy připravená, no a telefonní číslo vybráno. Kapitánem obědovky, jestli to tak můžu říct, dneska bude Tomáš, takže já jdu vyzkoušet telefonní číslo. Jdu volat a věřím, že i když je pátek, že to dopadne dobře. Takže jdu 60488. A ještě 300. Tak. Ale jo, to, ten první krok jsme udělali k obědovce. Tak ještě, aby Tomáš zvedl telefon. Bude to jenom a jenom na něm. Jestli pizza do firmy dorazí, tak prozatím to nevypadá, že by Tomáš už dovolená. A nebo třeba dneska dříve doma. Ne. Tak ještě dvakrát. Poprvé a obědovka podruhé.

0: Ne, ne. Tady bych se asi nedovolal, takže bohužel ano, ty pátky jsou takové trošku hektické, možná jsme dříve doma. Dovolené hrají, že jo, prázdniny velkou roli, takže Tomáši, ne, ne, dneska to neklaplo, nevadí, třeba to vyjde příště, Rádio Čas obědovka, registrace jednoduchá, za pár minut jste ve hře, stačí navštívit naše webovky, tady si najdete obědovku, zaregistrujete se a třeba v pondělí už budeme volat zrovna vám. Takže všem, kteří teď nemyslím už na obědovku, ale mají před sebou oběd, přeju dobrou chuť, no a vydařené prázdniny a dopředu vydařený víkend a třeba s Rádiem Čas.
1: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Eko

doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

Je poledne i v tom horkou dobrou chuť k obědu. Je s vámi Aleš Škloubal a také Martin Fabík. Samozřejmě ve zprávách. Takže tady jsou novinky z Rádia Čas a bude 12 hodin.

0: kolíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 v oblasti Bohumína směr na Polsko. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní taky na D1 ve směru na Brnov poblíž Jezernic. Střetla se tady dvě osobní auta. A pozornost mějte v Mikulově na ulici 28. října. Nákladní automobil srazil zvěř. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: V přírodních koupalištích v Česku se množí paraziti. Slezsko-ostravské školy čekají prázdninové opravy. Kroměřížská nemocnice prochází digitální transformací. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku se na některých přírodních koupalištích objevují drobní paraziti. Ti mohou po koupání způsobit nepříjemnou svědivou vyrážku. Vědci proto zkoumají, kde se paraziti nejvíc vyskytují. Chtějí najít způsob, jak jejich výskyt včas odhalit a omezit. Díky tomu by mohlo být koupání v přírodě bezpečnější.
1: Morava aktuálně.
0: Slezsko-ostravské školy čekají velké změny. Během letních prázdnin probíhají v místních školách a školkách opravy za desítky milionů korun. Největší proměnou prochází mateřská škola v Muglinově, kde se opravují například rozvody, třídy nebo podlahy. Novinky čekají také základní školy, kde vzniknou modernější učebny, dílny nebo nové vybavení pro děti. Kroměřížská nemocnice prochází digitální transformací. Pro inspiraci sem přijíždějí zástupci nemocnic celé České republiky. Více nám sdělila mluvčí nemocnice Alena Horáková.
2: Digitalizace zdravotnictví je jednou z klíčových priorit kroměřížské nemocnice. V rámci další etapy elektronizace rozvíjí elektronickou zdravotnickou dokumentaci, která představuje postupný přechod od papírové dokumentace k bezpečné digitální správě zdravotních údajů, jejich efektivnějším sdílení mezi poskytovateli zdravotních služeb a jednoduššímu přístupu pacientů k vlastním zdravotním informacím.
0: Cílem je vyšší bezpečnost zdravotnických dat, zjednodušení administrativy a možnost věnovat více času samotné péči o pacienty.
1: Rádio Čas, sport.
0: Čeští basketbalisté chtějí na mistrovství Evropy 2029. V předkvalifikaci se utkají s Belgií a Norskem. První zápas odehrají 27. srpna v Belgii. O tři dny později nastoupí doma proti Norsku. Do další fáze postoupí jen vítěz skupiny, takže český tým čeká důležitý boj o účast na evropském šampionátu. Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle zataženo místy s přeháňkami, deštěm nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádio Čas. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Jsi číhaná nebo máš domumité vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
4: Ne.
3: Nějaký
4: ani nemám umyté, nic. Jenom jsem se asi přeležela.
3: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
4: Ano.
3: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
4: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.

Rádio Čas. Hity, které milujete. This is a mission impossible. Hity, které milujete.

Když se řekne 12. hodina, tak se musí dodat také samozřejmě dobrou chuť, takže ať chutná všechno, co budete mít na talíři. Je s vámi Aleš Šklobal a pokud jste nechytli dvě slova do megaléta, do naší dnešní věty, tak obě dvě slova zopakuju a přidám slovo třetí. No a přidám i info o akci, na kterou máme ve finále lístky. Takže když pátek, tak s rádiem Čas a hezky vyladěný. Hrajeme hity, které milujete, zůstaňte s námi. Rádio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Vložit megavětu do Megaléta Rádia Čas dneska znamená velký hudební zážitek. Takže pokud se ve finále do studia dovoláte do studia Rádia Čas, jdete na koncert Heleny Vondráčkové do Olomouce. A teď, aby to proběhlo, tak přidám do naší věty třetí slovo a tím je nikdy. Třetím slovem je slovo nikdy. A už máme tedy dvě slova od rána, pokud jste u rádia nebyli, tak já si zahraju na takového hodného a přidám dvě slova, která už zazněla. První slovo dobrá, to je první slovo. A druhé slovo hudba. No, teď už bude na vás si počkat na to slovo čtvrté a potom finále, takže držím palce, protože to budou velké hudební zážitky. Za chviličku opakovačka ranního Víš, nevíš a k muzice z Rádia Čas. Víte, které milujete?
0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Rádio Čas. Hrajeme let.

0: téma na rádiu Čas, nuda, pláže, takže za chviličko vaše názory na ně a vaše příběhy bez plavek, ale teď příběh z rána je s naší ranní partou a je to samý otazník. Takže klidně se přidejte. Víš, nevíš.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Takže Leni, dnes máme Mezinárodní den emotikonů.
4: Ano.
3: Tento den je věnován speciálním digitálním ikonám, které používáme při běžné komunikaci na internetu. A já se ptám, ve kterém roce plus minus 5 let se objevil první smajlík?
4: Já bych řekla, že to je až po 90.
3: Mhm. Takže?
4: Jako první smajlík jako počítači. Tak já bych řekla třeba 94.
3: A bylo to v roce 1982. Konkrétně 19.9.1982 jistý Scott Fallman z Carnegie Mellon University v Pittsburghu právě použil smajlíka proto, aby ukázal, že prostě se raduje.
4: Takže smajlík je v podstatě starší než já?
3: No vidíš.
4: Ty jo, tak dobrý.
3: Jdeme dál, rok 1952, v tento den se narodil americký herec, producent a taky zpěvák a mám pro tebe zvuk. Je to známá písnička, předělávka. A 100% ho znáš.
4: To je taková zvláštní angličtina.
3: Ano.
4: To znamená, že on nebude rodilý Američan.
3: No.
4: Není to třeba David Hasselhoff?
3: Je to on! Zatleskej si a zas příště.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Teploty dál rostou, dnešní odpoledne by mělo být polojasné až oblačné a namíříme 28 až 32 stupňů Celsia. Hrozí nám ale přehánky a objevit se můžou taky silné bouřky.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete. No.

Dneska se ptáme od rána, zeptám se i já na naše téma, tedy koupání ve splavek, chcete-li nuda pláže. Tak jak to vidíte, jaký máte názor, proč byste třeba šli anebo nešli, Šárka to vidí takto. Já bych tam nikde nešla, ale když to někomu vyhovuje, tak proč ne? Ivana píše, kdo nikdy neskusil koupat se bez splavek a v pohodě se opalovat na pláži bez jakéhokoliv oděvu, tak ten nepochopí, je to skvělé. Honza, tady jeho názor, chodím pravidelně a je mi to úplně jedno. Dám sluchátka a prostě jako bych měl plavky. Nečumím po ostatních a jestli někdo na mě čumí nebo se podívá, tak je mi to absolutně jedno. Takže za mě asi bych problém neměl, i když jsem nikdy neskusil. Tak, že jo, nikdy neříkej nikdy. Facebook, WhatsApp, jaký je váš názor na nuda pláž?

0: odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio
2: Čas. Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Viniu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Viniu myslíme na všechny.
3: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
4: Že nic neřešíš.
3: Přesně.
4: Proto jsme vybrali Auto ESA.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: I s 13. hodinou pohodové páteční odpoledne od Aleše Šklobala. Za chviličko opět naše téma, tedy vaše názory na nuda pláže. No a teď už aktuálně s Martinem Fabíkem ve zprávách Rádia Čas a bude 13.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno.

0: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v oblasti Svinovských mostů. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní ve Zlíně v ulici Frišťácká. Srazila se tady tři osobní auta. Pozornost mějte stále v Mikulově na ulici 28. října. Nákladní automobil srazil zvěř. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Češi vyrážejí na dovolenou nejčastěji k moři. Karvinská Lávka reprezentuje město v celostátní soutěži. Dům s věžičkou v Olomouci se opravuje. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Letní dovolenou letos absolvuje většina Čechů. Největší zájem je o pobyt u moře, který si vybírá 48% cestovatelů. Více než polovina lidí vyráží v páru a přibližně třetina cestuje s dětmi. Nejčastějším dopravním prostředkem zůstává automobil. Následují letadlo a vlak. Češi při výběru dovolené zohledňují především cenu, pohodlí a dostupnost destinace.
1: Morava aktuálně.
0: Karvinská Lávka přes řeku Olší jde do celostátní soutěže. Více nám řekl náměstek primátora Andrej Bizoň.
2: Máme radost, že se pěší lávka přes řeku Olzu zařadila mezi desítky kvalitních staveb z celé České republiky, které se letos ucházejí o přízeň veřejnosti. Je to projekt, který si od svého otevření získal velkou oblibu. Každý hlas je pro vás příjemným oceněním toho, že se v Karvině daří realizovat smysluplné a kvalitní projekty.
0: Veřejnost může hlasovat až do 23. srpna. V letošním ročníku se o přízeň veřejnosti uchází celkem 70 přihlášených staveb a projektů z celé České republiky. V Olomouci pokračuje oprava známého domu s věžičkou v Palackého ulici. Dělníci nyní obnovují historickou fasádu, včetně původních ozdob a ornamentů. Rekonstrukce potrvá ještě několik měsíců a postupně se dočká opravy také věžička. Po dokončení by měl dům získat opět svůj původní vzhled a výrazně zkrášlit tuto část města.
1: Rádio Čas, sport.
0: Brněnský basket.

Si jsou naplánované na 23. září, odvety pak na 30. Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle zataženo.

0: hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Jsi číhaná, nebo máš jenom umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
3: Ne,
2: nějaký
3: ani nemám umyté, nic. Jenom jsem se asi přeležela.
2: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
3: Ano.
2: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
3: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Je léto, prázdniny, za okny to sluníčko zase pořádně rozpumpovalo, ale třeba teď balíte, chystáte se na dovolenou a rovnou letecky. Tak potom možná informace k jídlu, které v letadle dostanete, koupíte, proč chutná, tak trošku jinak než na zemi. Podrobnosti za chviličkou, muzika hned, hezké odpoledne, z hity, které milujete, od Aleše Šklobala.

0: Prázdniny, pláže, ano, půjde k sobě a tak se dneska ptáme, nuda pláže, za vás ano, ne a proč? Tak Petra píše, na nuda pláži je to nuda, no vystižněji to nejde, Petro. Marek píše, chodím dle možností, mám knížku, sluchátka, odpočívá, není to o žádných orgiích, jak by některé mohlo napadnout, stejně nikdo neuvidí nic nového. Ale je také rozdíl podívat se anebo čumět. Markéta píše, já bych určitě nešla, ale každý je jiný a tak to třeba někomu vyhovuje. V tom případě beru, ať jde. Facebook, WhatsApp, tady to dneska máme a já řeknu bez plavek. Přidejte se, napište názor na nuda pláže. Já jdu za muzikou z rádia Čas, hrajeme hity, které milujete.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny.

0: Kupujete totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
4: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
5: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
6: Rádio Čas.

0: Řeknu vám po prázdninách, to sletí, bude tady podzim a mega koncert Rádia Čas. No, prostě rychle to utíká. Letos to bude s megastar kapelou Europe, do Ostravy zavítají v rámci evropského turné 40. výročí vydání svého nejslavnějšího alba Final Countdown. Takže tuhle Ostravar aréně uslyšíme naživo. Jinak přidají se David Koller, kapela Olympic, také Leny a speciální host Marpo. Takže platí, 21. listopadu si to pořádně v Ostravar aréně užijeme. Lístky stále koupíte a to je velmi důležité přes cazradio.cz a stále ty nejlepší podle vašeho gusta. Moc se na vás těšíme. Za chviličku o jednom průzkumu, který mapoval, proč v letadle chutná trošku jinak než na zemi. No ale chutnat budou i megahity, které hrajeme, tedy hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě

0: Léto a prázdniny, je docela možné, že třeba teď balíte kufry ještě odpoledne nebo večer vyrazíte letecky do nějaké super destinace. A tak tady možná také jste si všimli, že jídlo v letadle chutná tak trošku jinak než na zemi. Já mám vysvětlení, protože ten řízek v oblacích prostě je trošku jiný a podařilo se prokázat, zkoumalo se to, proč s tou rostoucí nadmořskou výškou chuť slábne. Ta příčina je v klesajícím tlaku a snížené vlhkosti, která působí na celý organismus a tohle potom způsobí takový omezený čich a pocit žízně. Takže v letadle, a možná si to všimněte, každé jídlo chutná nebo připadá tak trošku suší. A v letové hladině kolem 10 km nad zemí přijdeme přibližně o 30% schopnosti vnímat rozdíly mezi chutěmi. Je to hlavně tedy chuť sladkého a slaného. No a proto se kuchaři spoléhají na suroviny s výraznou chutí, takže kuchaři volí glutamát. Bez něj by jídlo v letadle prostě vůbec nechutnalo. Možná vám to za pár hodin letí, tak v tom případě přeju skvělou dovolenou a hlavně počasí. Jsme Rádio Čas, hrajeme hity, které milujete a přeju hezké odpoledne tady z časáckého studia od Aleše.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Viniu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Viniu myslíme na všechny.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Econ

0: Páteční odpoledne s Rádiem Čas. No, jsem rád, že jste s námi. Od Aleše Škloubala pohodový den a do něj hity, které milujete. Jinak po 14. tip na prázdninovou akci. Přehraju ranní víš, nevíš, ale teď svět novinek s Martinem Fabíkem. A bude 14 hodin.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Zději už tam budem.
5: Přestaň. Ští mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
11: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
12: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě na ulici 28. října před Svinovskými mosty ve směru na Opavu. Havarovala tady dvě osobní auta. Dále buďte opatrní na hlavním tahu Opava Šternberg mezi obcemi Slavkov a Dolní Životice. Vyšetřují tady nehodu dvou osobních vozidel a kvůli bouračce tří osobních aut počítejte s komplikacemi také ve Zlíně na Frýštátské ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Hypotéky berou Češi útokem. Opava chce získat pozemky u Stříbrného jezera. V Luhačovicích začaly fungovat nové rychlonabíjecí stanice. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Hypotéky v Česku jsou stále žádané. Banky v červnu půjčily lidem na bydlení téměř 49 miliard korun. To je asi o třetinu více než před rokem. Průměrná hypotéka je přes 4,5 milionu korun. Lidé za ní měsíčně platí asi 25 800 korun a splácí zhruba 27 let.
1: Morava aktuálně.
0: Opava chce postupně získat do svého vlastnictví pozemky v okolí Stříbrného jezera. Město by tak mohlo dlouhodobě rozhodovat o rozvoji této významné rekreační lokality. Celkem jde o 4000 metrů čtverečních. V Luhačovicích za městskou plovárnou začaly fungovat dvě nové rychlodobíjecí stanice pro elektromobily. Jak uvedl starosta města Marian Ležák, je to další krok k rozšíření služeb pro místní obyvatele i návštěvníky lázeňského města.
2: Luhačovice jsou vnímány jako jedno z nejvýznamnějších lázeňských měst u nás v České republice a každoročně sem přijíždí velké množství hostů. S rostoucím počtem elektromobilů roste i poptávka po dostupném a spolehlivém dobíjení. Právě proto nové stanice představují další krok moderní a komfortní dopravní infrastruktuře a zároveň podporují udržitelný rozvoj města.
0: Řidiči tak mohou své vozy plně nabít za necelou hodinu a čas využít k návštěvě lázní nebo centra města.
1: Rádio Čas, sport.
0: Finále mistrovství světa ve fotbale se blíží. O titul mistrů světa se v neděli 19. července utkají Španělsko a Argentina. Zápas začne ve 21 hodin a rozhodne o tom, kdo získá zlaté medaile a nejcennější fotbalovou trofej. Po více než měsíci plném zápasu tak celý turnaj vyvrcholí. Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle zataženo, místy s přeháňkami, deštěm nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádio Čas. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Jsi číhaná nebo máš domluvité vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
4: Ne.
3: Nějaký
4: ani nemám umyté, jenom jsem se asi přeležela.
3: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
4: Ano.
3: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
4: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rá.

0: Venku horko jak v troubě, tak raději nezapomínat na pitný režim, ať nebolí hlava, ostatně pracovní týden pomaličko končí a pokud to za chviličku vezmete směr koupaliště, tak si to užijte a třeba tam budeme hrát Rádio Časy, ty, které milujete. Takže ať baví a za chviličku tip na báječnou prázdninovou akci.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Každá skvělá akce o prázdninách se určitě počítá, tak sbírat letní zážitky můžete i soutěží Slezský dřevorubec. Jde o soutěž nejlepších dřevorubců a řezbářů. A tady platí tato neděle, tedy 19. července od 10. hodiny ve Vendrinském parku. Jinak je tady také doprovodný program a tady různé disciplíny a soutěže, do kterých se můžete zapojit. Pokud zajdete, užijte si to. Ode mě, tedy z rádia Čas další muzika, hity, které milujete, a za pár minut jeden takový zajímavý průzkum, tedy jestli se nám pracuje lépe v mužských nebo ženských kolektivech a který to vyhrává na celé čáře. Zůstaňte s námi, z rádiem Čas.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
9: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
8: A maminka se mnou.
9: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
10: Cože, ty máš 150 technobodů?
11: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
10: A kde to jako najdu?
11: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
10: No jasně.
11: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
12: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
13: Obědovka Rádia Čas.
12: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
13: Když posloucháš, máš vyhráno.
12: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
13: Rádio Čas.

0: Rádio Čas, váš hudební parťák, pokud jste už třeba jednou nohou na víkendu či dovolené, tak určitě užívejte. Za chviličku jeden test, on zkoumal, jakou výhodu na pracovišti má tým, který není jen mužský nebo ženský. Tak teď také raní víš, nevíš, naše raní parta, dneska to byly Lenka a Honza a pokud se k ním přidáte, tak budu rád, zkuste.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš? Nevíš.
2: Takže Leni, dnes máme Mezinárodní den emotikonů.
3: Ano.
2: Tento den je věnován speciálním digitálním ikonám, které používáme při běžné komunikaci na internetu. A já se ptám, ve kterém roce plus minus 5 let se objevil první smajlík?
3: Já bych řekla, že to je až po 90.
2: Mhm.
3: Takže? Jako první smajlík, jako počítače. Tak já bych řekla třeba 94.
2: A bylo to v roce 1982, konkrétně 19.9.1982 jistý Scott Fallman z Carnegie Mellon University v Pittsburghu právě použil smajlíka pro to, aby ukázal, že prostě se raduje.
3: Takže smajlík je v podstatě starší než já?
2: No vidíš.
3: Ty jo, tak dobrý.
2: Jdeme dál, rok 1952, v tento den se narodil americký herec, producent a taky zpěvák a mám pro tebe zvuk. Je to známá písnička, předělávka. A 100% ho znáš.
3: To je taková zvláštní angličtina.
2: Ano.
3: To znamená, že on nebude rodilý Američan.
2: No.
3: Není to třeba David Hasselhoff?
2: Je to on! Zatleskej si a zas příště.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: V sobotu se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou čekáme polojasno až oblačno, ojediněle zataženo.

0: strachy kolem celého těla, co tě pomotává na duši očí.
1: Ty, které milujete. Rádio.

0: Rádio Čas, váš páteční parťák, a schválně, pracuje se vám lépe s muži nebo s ženami? Ale jak to vidí odborníci, co tady ukazují průzkumy, pokud ženy a muži pracují dohromady, mají lepší výsledky a také atmosféra na pracovišti je přirozenější. Mužský a ženský pohled hraje totiž na pracovišti obrovskou roli a smíšený tým je i tvořivější. Jinak kolektiv, který je složený jen z žen a nebo z mužů, sklouzává do pohodlí, ať už je to mluva, oblečení, celkové chování. A muži v ryze ženských týmech mají většinou výhody, jsou třeba rychleji povyšováni, než tedy odpovídá to jejich věku či délce praxe ve srovnání s ženami. Naopak ženy v ryze mužských týmech musí odolávat v řadě znevýhodnění a často také obtěžování. Takže když tým, tak půl na půl. Já musím říct, že u nás v rádiu často funguje skvěle. Teď ale pojďme za muzikou z rádia Čas, hity, které milujete, ať už nás teď ladíte kdekoliv doma, v autě, já nevím, u vody a tak dál a tak dál. Hezké léto s časem.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a

0: Oun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
3: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
4: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
5: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
4: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo. A k tomu prostě plátek kuřecího masa se zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
5: Tak já jdu trénovat. Ty náročný.
4: Ty a sakra, ty nepůjdeš.
3: Sledujte nový díl Talk Show Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
6: Hity, které milujete. Relax.

0: Rádio Čas a hity, které milujete, jsme rádi s vámi, tak platí, že po 15. hodině už čtvrté slovo do megaléta Rádia Čas, chcete-li do naší věty, kterou skládáme, aby potom mohlo dopadnout to odpoledně finále. Takže držím palce, teď bude 15. hodina, máme pro vás aktuální zprávy s Martinem Fabíkem a zůstaňte s námi.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
7: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v ulici Závodní. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní ve Zlíně poblíž Tečovic. Probíhá tady vyšetřování nehody. Na místě je policie. Pozornost mějte i v Brně na ulici Holzová. Srazily se tady dva osobáky. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: V přírodních koupalištích v Česku se množí paraziti. Slezsko-ostravské školy čekají prázdninové opravy. Kroměříská nemocnice prochází digitální transformací. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku se na některých přírodních koupalištích objevují drobní paraziti. Ti mohou po koupání způsobit nepříjemnou svědivou vyrážku. Vědci proto zkoumají, kde se paraziti nejčastěji vyskytují. Chtějí najít způsob, jak jejich výskyt včas odhalit a omezit. Podle televize LTV Plus by díky tomu mohlo být koupání v přírodě bezpečnější.
8: Morava aktuálně.
7: Slezsko-ostravské školy čekají velké změny. Během letních prázdnin probíhají v místních školách a školkách opravy za desítky milionů korun. Největší proměnou prochází mateřská škola v Muglinově, kde se opravují například rozvody, třídy nebo podlahy. Novinky čekají také základní školy, kde vzniknou modernější učebny, dílny nebo nové vybavení pro děti. Kroměříská nemocnice prochází digitální transformací. Pro inspiraci sem přijíždějí zástupci nemocnic celé České republiky. Více nám sdělila mluvčí nemocnice Alena Horáková.
9: Digitalizace zdravotnictví je jednou z klíčových priorit kroměříské nemocnice. V rámci další etapy elektronizace rozvíjí elektronickou zdravotnickou dokumentaci, která představuje postupný přechod od papírové dokumentace k bezpečné digitální správě zdravotních údajů, jejich efektivnějšímu sdílení mezi poskytovateli zdravotních služeb a jednoduššímu přístupu pacientů k vlastním zdravotním informacím.
7: Cílem je vyšší bezpečnost zdravotnických dat, zjednodušení administrativy a možnost věnovat více času samotné péči o pacienty.
8: Rádio Čas, sport.
7: Čeští basketbalisté chtějí na mistrovství Evropy 2029. V předkvalifikaci se utkají s Belgií a Norskem. První zápas odehrají 27. srpna v Belgii. O tři dny později nastoupí doma proti Norsku. Do další fáze postoupí jen vítěz skupiny, takže český tým čeká důležitý boj o účast na evropském šampionátu. Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle zataženo místy s přeháňkami, deštěm nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádio Čas. Hezké odpoledne.
8: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
10: Jsi číhaná nebo máš jenom umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
11: Ne.
10: Nějaký
11: ani nemám umyté, jenom jsem se asi přeležela.
10: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
11: Ano.
10: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
11: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.
8: Rádio Čas.
12: Rádio Čas. které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas a také Amerský klubál. Za chviličku povím třetí slovo do megavěty. Rádio Čas, také na to si počkejte. No a dál pro vás, ať jste kdekoliv.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Taky dnes spolu skládáme větu do Megaléta Rádia Čas a tak do té skládačky už chybí pouze jediné slovo a tím je nekončí. Čtvrté slovo je nekončí, takže doplnit. A abych to viděl na tu bonusovku, máme pátek, že jo, tak člověk nemůže být pořád u rádia, navíc léto, prázdniny. Takže dobře, všechna čtyři slova. První slovo, dobrá. Druhé slovo, hudba. Třetí, nikdy. Čtvrté, nekončí. Sobota 28.11. tak o tyto dva lístky hrajeme. Jo, a bude to koncert Heleny Vondráčkové. Bude to 19. hodina, kino Metropol Olomouc. Tady si myslím, protože hodně držím palce, že tenhle hudební zážitek bude stát za to. Hlídejte si dnešní finále. Možná ještě Kiki Střelcová zopakuje všechna čtyři slova. No a každopádně, ať už to dopadne jakkoliv, tak jeden z vás se na Helenu Vondráčkovou podívá, půjde s námi s Rádiem Čas v rámci Megaléta zdarma a věřím, že nebude litovat.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vstaňte plný tiket a jste ve hře.
8: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
9: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
10: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
11: Hity, které milujete.

0: Pam. Tak pátek startuje víkend a tak ať se nám plní plány, které jsme si už přes celý týden, že jo, dávali dohromady, abychom nejen dneska, ale také přes víkend si ty plány splnili. A já se vsadím, že dnešek bude patřit také grilovačkám. Tak za chviličku návod, jak grilovat zdravěji z Rádia Čas. Teď ale předpověď a hrajeme hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí.

Petr. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dneska je pátek, začíná víkend a tak v akci budou určitě grilovačky a dobroty, které voní. Ostatně jsme milovníci grilování, takže jeste grill, ano, jak to udělat, ale aby to grilování třeba i zrovna dneska večer bylo kvalitnější a vyváženější. Recept pro nás má kolegyně Eva Riglar. Evi.
1: Češi mají docela unikátní postoj ke grilování a zajímavá jsou taky čísla, která se pojí s grillem a českým národem. Ze statistik vyplývá, že Češi jsou ochotní utratit za jedno grilování až 2000 korun. A za kvalitu masa si klidně i připlatíme, což je vlastně dobrá zpráva. A pokud se chceme pustit třeba do odlehčenější podoby grilovačky, která nezatočí s naší linií ani peněženkou, tak můžeme zvolit kuřecí maso, krůtí, sezónní zeleninu, cuketu, papriky, rajčata a jako přílohu třeba grilované brambory. To pak můžeme zařadit i do sekce zdravé grilování.
0: Evi, díky, a pokud do toho grilování dneska půjdete a jakože jo, já si to myslím, protože je pátek venku nádherně, tak ať všechno šmakuje. Podobně jako hity, které milujete, se Rádia Čas.
2: Nula omezení, maximum svěžesti, to ve Viniu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Viniu myslíme na všechny.
3: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
10: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských.

0: Rádia Čas. Zbytek dnešního 17. červencového odpoledne si užijeme společně a protože nás toho čeká dost, tak já to nebudu zbytečně zdržovat a protahovat a pustím ke slovu kolegu Martina Fabíka. Ten má pro nás nachystané čerstvé zprávy, taky pohled na cesty. No a po 16., která nám odbije za nějaké 4 minutky, se těšte nejen na hity, které milujete, ale třeba i pohled do kalendáře nebo odhalení posledního slova, které vám chybí do páteční výherní věty v rámci megaléta Rádia Čas. Tak zůstaňte s námi, Kiki Střelcová přeje klidné odpoledne.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz

0: Aktuálně si dávejte pozor ve Slezské Ostravě v ulici Bohumínská. Stala se tady nehoda dvou nákladních vozidel. Dále buďte opatrní v Opavě na hlavním velkém kruhovém objezdu. Střetla se tady dvě auta. Pozornost mějte i na dálnici D1 směrem na Brno v oblasti Tvarožná. Srazily se tady dva osobní automobily. Projíždějte se zvýšenou opatrností. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Češi vyrážejí na dovolenou nejčastěji k moři. Karvinská Lávka reprezentuje město v celostátní soutěži. Dům s věžičkou v Olomouci se opravuje. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Letní dovolenou letos absolvuje většina Čechů. Největší zájem je o pobyt u moře, který si vybírá 48% cestovatelů. Více než polovina lidí vyráží v páru a přibližně třetina cestuje s dětmi. Nejčastějším dopravním prostředkem zůstává automobil. Následují letadlo a vlak. Češi při výběru dovolené zohledňují především cenu, pohodlí a dostupnost destinace.
1: Morava aktuálně.
0: Karvinská Lávka přes řeku Olší jde do celostátní soutěže. Více nám řekl náměstek primátora Andrej Bizoň.
2: Máme radost, že se pěší lávka přes řeku Olzu zařadila mezi desítky kvalitních staveb z celé České republiky, které se letos ucházejí o přízeň veřejnosti. Je to projekt, který si od svého otevření získal velkou oblibu. Každý hlas je pro nás příjemným oceněním toho, že se v Karvině daří realizovat smysluplné a kvalitní projekty.
0: Veřejnost může hlasovat až do 23. srpna. V letošním ročníku se o přízeň veřejnosti uchází celkem 70 přihlášených staveb a projektů z celé České republiky. V Olomouci pokračuje oprava známého domu s věžičkou v Palackého ulici. Dělníci nyní obnovují historickou fasádu, včetně původních ozdob a ornamentů. Rekonstrukce potrvá ještě několik měsíců a postupně se dočká opravy také věžička. Po dokončení by měl dům získat opět svůj původní vzhled a výrazně zkrášlit tuto část města.
1: Rádio Čas, sport.
0: Brněnský basketbal zná los Euroligy. Dva místní týmy budou bojovat o postup do prestižní evropské soutěže. Žabiny v kvalifikaci čeká tým CZ Bělehrad ze Srbska, zatímco Královo pole Brno se utká s francouzským klubem Karlo Basket. První zápasy jsou naplánované na 23. září, odvety pak na 30.

0: Čas, hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Jsi číhaná, nebo máš doma umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
3: Ne.
2: Nějaký
3: ani nemám umyté, nic. Jenom jsem se asi přeležela.
2: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
3: Ano.
2: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
3: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Veď příběh nekončí, já dalej hrám a padám viac než stále.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Doufám, že si všichni užíváte pátečku s hity, které milujete na rádiu Čas. Si troufnu říct, že to jde jedna báseň. No a dnešek je typicky letním dnem, ale i když je dusno na obloze, už se začínají objevovat nějaké ty mráčky. No a aspoň tady u nás na Moravě začal pofukovat příjemný větřík. V Čechách už se ale objevují avizované bouřky, které teda v průběhu odpoledne dorazí i na Moravu. No a aktuálně je to rozpětí teplot velmi široké. Rtutě teploměru máme mezi 26 až 31 stupni. Teď krátce po 16. No a jedním z těch nejteplejších míst je aktuálně Zlín, kde je v těchto chvílích přes 35 stupňů Celsia. Tak opět a zase avizuju, nezapomeňte doplňovat pitný režim a tady už je další muzika.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Naši milí, taky dneska při pátku v závěru pracovního týdne soutěžíme o dva lístky v rámci Megaléta a dneska je to na olomoucký koncert Helenky Vondráčkové v rámci Helena Forever 2026, což je její celorepublikové turné. No a vy v těchto chvílích už máte dnešní výherní větu téměř složenou a chybí vám poslední slovíčko. Tak já vám ho v těchto chvílích prozradím, vy si ho pěkně poznačte, protože se vám už v příští hodince, tedy po 17. na Rádiu Čas, bude hodit. No a tím posledním chybějícím slovem je slovo nekončí. Nekončí si zapište, poznačte nebo zapamatujte. No a po 17. bude brát lístky na Helenku Vondráčkovou ten, kdo se mi dovolá jako desátý v pořadí. Ale nemusíte se bát, já vám to ještě včas připomenu. Teď už další hity, které milujete, David Guetta a další. Fajn poslech.
0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
4: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
3: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až -50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
9: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Hercules Bivoy 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65-palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
10: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
11: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
10: A maminka se mnou.
11: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
12: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Hity, které milujete.
2: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro

0: Páteční odpoledne trávíte s hity, které milujete na rádiu Čas. My máme 17. červenec a v tento den slaví svátek Martiny. No a před 9 lety se v roce 2017 stala první českou ženskou světovou tenisovou jedničkou Karolína Plíšková. Dneska je to taky 41 let, co třeba McDonald's otevřel svůj první restauraci v Lucembursku, konkrétně ve městě Lucemburg. No a teď pozor, mám tady i pár nějakých bizarností, které se slaví právě v tento den. Na dnešek připadá den emotikonů, tedy smajlíků používajících v chytrých mobilních zařízeních. Je taky den loterie, ale oslavuje se třeba i tetování. A víte, kdo se před 117 lety narodil? Dáma, jejíž jméno vám možná úplně tolik neřekne, paní Marie Švecová. Ale když vám řeknu Kelišová, tak víte úplně všichni.
1: To je hnus velebnosti, kam jsme to dojeli?
2: Vidíš?
1: Já už bych se nejradši na to vyprdla, dublejt.
0: Legendární. Paní Marie Švecová byla narozená 17. července roku 1909. Pokud i vy něco slavíte, přeju ze studia Rádia Čas všechno nejlepší, no a za okamžik další hity. Užívejte.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte auto.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Rádio Čas.

0: 15. hodinou odpolední. Neskutečně nám ten čas letí. Věřím, že spousta z vás už má všechny pracovní povinnosti pro tento týden splněny a už jste si začali užívat víkendu. No a kdo ještě musí taky snout v práci, tak doufám, že vám to budeme i v následujících minutách zpříjemňovat hity, které milujete. No a nejen to, čeká nás taky soutěžení, protože víte, že tady stále ještě pro někoho z vás mám dva lístky na Helenku Vondráčkovou, konkrétně Helena Forever 2026. No a taky se trošičku naladíme na tento víkend a řekneme si, kam byste mohli vyrazit. Kiki Střelcová vám přeje klidné páteční odpoledne a teď už předávám štafetový moderátorský kolík Martinu Fabíkovi.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Naději už tam budem?
3: Přestaň. Je mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: 5 benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin. Nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žijte krásně.
9: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Opavě poblíž rozcestí v oblasti Nové Sedlice Štítina stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut.

0: tady dvě osobní auta, provoz je omezen, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Hypotéky berou Češi útokem, v Opavě skončila oprava Anenské ulice, v Luhačovicích začaly fungovat dvě nové rychlodobíjecí stanice. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Hypotéky v Česku jsou stále žádané. Banky v červnu půjčily lidem na bydlení téměř 49 miliard korun. To je asi o třetinu více než před rokem. Průměrná hypotéka je přes 4,5 milionu korun. Lidé za ní měsíčně platí asi 25 800 korun a splácí zhruba 27 let.
1: Morava aktuálně.
0: Opavě skončila oprava Anenské ulice. Město navázalo na loňskou rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Součástí prací byla obnova vozovky a chodníků, výstavba parkovacích míst i modernizace veřejného osvětlení. V Luhačovicích za městskou plovárnou začaly fungovat dvě nové rychlodobíjecí stanice pro elektromobily. Jak uvedl starosta města Marian Ležák, je to další krok k rozšíření služeb pro místní obyvatele i návštěvníky lázeňského města.
2: Luhačovice jsou vnímány jako jedno z nejvýznamnějších lázeňských měst u nás v České republice a každoročně sem přijíždí velké množství hostů. S rostoucím počtem elektromobilů roste i poptávka po dostupném a spolehlivém dobíjení. Právě proto nové stanice představují další krok moderní a komfortní dopravní infrastruktuře a zároveň podporují udržitelný rozvoj města.
0: Řidiči tak mohou své vozy plně nabít za necelou hodinu a čas využít k návštěvě lázní nebo centra města.
1: Rádio Čas, sport.
0: Finále mistrovství světa ve fotbale se blíží. O titul mistrů světa se v neděli 19. července utkají Španělsko a Argentina. Zápas začne ve 21 hodin a rozhodne o tom, kdo získá zlaté medaile a nejcennější fotbalovou trofej. Po více než měsíci plném zápasu tak celý turnaj vyvrcholí.

0: čas, další za hodinu.
1: Rádio čas. Rádio čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Jsi číhaná, nebo máš jenom umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
3: Ne.
2: Nějaký
3: ani nemám umyté, nic. Jenom jsem se asi přeležela.
2: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
3: Ano.
2: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
3: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio čas.
4: Rádio čas. Hity, které milujete. Rádio čas. Hity, které

0: úžasně romanticky laděná Metallica na vlnách Rádia Čas. V hitech, které milujete, budeme pokračovat už za okamžik. My máme 17. červenec, což je 198. den letošního roku. No a my se teďka na chviličku vrátíme do dnešního rána, kdy opět a zase v rámci rubriky Víš, nevíš, naši kolegové z ranního vysílání probírali nejrůznější události s dnešním datem spojené. Kdo koho zpovídal a jak to dopadlo, tak to už si poslechněte právě teď.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Takže Leni, dnes máme Mezinárodní den emotikonů.
0: Ano.
3: Tento den je věnován speciálním digitálním ikonám, které používáme při běžné komunikaci na internetu. A já se ptám, ve kterém roce plus minus 5 let se objevil první smajlík?
4: Já bych řekla, že to je až po 90.
3: Mhm. Takže?
4: Jako první smajlík, jako počítače. Tak já bych řekla třeba 94.
3: A bylo to v roce 1982. Konkrétně 19.9.1982 jistý Scott Fallman z Carnegie Mellon University v Pittsburghu právě použil smajlíka pro to, aby ukázal, že prostě se raduje.
4: Takže smajlík je v podstatě starší než já?
3: No vidíš.
4: Ty jo, tak dobrý.
3: Jdeme dál, rok 1952, v tento den se narodil americký herec, producent a taky zpěvák a mám pro tebe zvuk. Je to známá písnička, předělávka. A 100% ho znáš.
4: To je taková zvláštní angličtina.
3: Ano.
4: To znamená, že on nebude rodilý Američan.
3: No.
4: Není to třeba David Hasselhoff?
3: Je to on! Zatleskej si a zaskříš. Radio Čas.

0: Pojďte se bavit.
1: Naši milí, pokud stále přemýšlíte, co dělat o tomhle víkendu, konkrétně pak v neděli 19. července, tak já mám tady pro vás zajímavou a suprovou pozvánku, která vlastně je pro celou rodinu. Akce s názvem Slezský dřevorubec, která se bude konat ve Vendrýnském parku už od 10 hodin dopoledne až do pozdních odpoledních hodin. No a na cože se tam vlastně můžete těšit, přátelé? Utkají se tam ti nejlepší dřevorubci, řezbáři a řezbářky z celých regionů a dokonce i ze zahraničí, jo. No a ty soutěžní disciplíny budou například odvětvování, chácení na přesnost a dokonce se bude vyřezávat i socha na čas, kterou následně budou pořadatelé vydražovat a právě třeba vy si ji budete moci odnést domů. Můžete samozřejmě sebou vzít i ratolesti, protože i pro děti tam bude připraven bohatý doprovodný program, no a vstupné, to je zdarma. Takže Slezský dřevorubec v neděli 19. července ve Vendrýnském parku.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
5: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
6: I ty, které milujete. Čas. Radio Čas. I ty, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V sobotu se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou čekáme polojasno až oblačno, ojediněle zataženo, přes den také místy s přeháňkami, deštěm nebo bouřkami. Teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni. Na horách pak naměříme kolem 19 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Právě tuhle a spoustu dalších od Helenky Vondráčkové písniček, které milujete, budete moci slyšet naživo už 28. listopadu v kině Metropol v Olomouci. No a jak víte, my vám dneska podarujeme lístky.
1: Megaléto Rádia Čas.
0: Na tuto akci se dostane někdo z vás úplně zadarmo a ještě k sobě bude moci někoho vzít. Helena Forever 2026. To je koncertní tour Helenky Vondráčkové po celé republice. No a zastaví se právě i do zmiňované Olomouce na konci listopadu. Takže kdo byste si Helenku chtěli užít naživo, volejte právě nyní. A pokud se mi dovoláte jako desátí v pořadí, tak lístky budou vaše. Držím palce.
1: Megaléto Rádia Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. S tím se stávají zatáčky, točí se světcem na strači.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. S tím se stávají zatáčky, točí se světcem.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: No to byly zase nervy, přátelé, vám řeknu, ale úspěšně mám aktuálně na lince Rádia Čas 10. volajícího a tím je posluchač Kuba. Já vás zdravím, Kubo.
2: Dobrý den, Kuba, dobrý den.
1: Odkud vlastně voláte? To jsme nějak nestihli probrat.
2: Z Valašska.
1: Z Valašska, pěkně. No, vám to tam teďka bujaře žije, protože ve Vizovicích je Masters of Rock, tak nechystáte se tam náhodou?
2: Tak to by byla hodně velká změna oproti Helence teda, zatím ne.
1: No to jo, ale i takové posluchače tady máme, tak právě jsem se ptala. Kubo, tak vy jste říkal, že Helenku Vondráčkovou už jste v minulosti několikrát viděl a že prostě to je taková ta klasika, která nikdy neomrzí.
2: No, ona má svoje prostě publikum a roztančí, to je většině naladěná dobře, jako v její elán bych chtěl mít v jejich letech, jako to je pecka.
1: No, je to opravdu krásné a jak jsme se bavili už mimo éter, já si myslím osobně, že jí tohle právě udržuje a pořád vypadá tak jako mladistvě, řekněme. No, nicméně, jestli vy budete mít šanci vidět v listopadu v Olomouci v kinu Metropol, tak to se dozvíme právě teď, protože vy sice jste se 10. dovolal, ale já po vás budu chtít ještě správné znění dnešní výherní věty, tak znáte?
2: Určitě, kolega řekl před hodinou celou, myslím, že poradil.
1: Tak... Jo, takhle, aha, jo, jo. Já myslela, že váš kolega vám to poradil.
2: Ne,
1: že
2: ne, ne,
1: chtěl,
2: ne,
1: že to
2: ne,
1: máte
2: ne,
1: dobře zařízené.
2: Ne, ne, ne, tak jsem to nestačil poslouchat, takže byla dobrá nápověda před
1: tak super, vstupem. No tak co jste pochytil od kolegy Aleše?
2: Tak já zkusím, dobrá hudba nikdy nekončí.
1: A to je takové jako hluboké, že?
2: Já to má, jsem nachlazený, takže ano, a tohle je hodně... Dobrý, jako no.
1: A má to, jako má to recht, ta věta. No, jak
2: no tak já doufám, že je správně a že tu Helenku, že taky nekončí prostě.
1: Uvidíte. No, jak moc jste si jistý z správnosti znění věty?
2: No tak já doufám, že to neporadil špatně, tak já mu budu věřit, tak 100.
1: A máte recht?
2: Já jsem je napínal, ale jste mi to nedala vůbec zadarmo.
1: Jsem vás trošičku musela, že jo, napnout jak ty kšandy, ale Kubo,
2: super.
1: Dva lístky na Helenku Vondráčkovou jsou vaše. Já vám moc gratuluju. Je to teda až v listopadu, takže to třeba někomu můžete dát i jako takový předčasný vánoční dárek toho, koho vezmete sebou. Nicméně vy mi zůstaňte na lince, ať spolu se píšeme, kam lístky pošleme. No a přátelé, my si teďka o víkendu dáme od Megaléta poho, na chvíli si odpočineme, ale jenom proto, abyste mohli načerpat síly na další výherní týden.
0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
3: Rádio Čas.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: úžasné, tomu se říká hit. Luis Capaldi na rádiu Čas, no a my v těch hitech, které milujete, budeme ještě pokračovat, pár jich do konce hodinky stihneme. No a přátelé, teďka k počasí, už se nám tady pomaličku na Moravu začínají přibližovat ta bouřková mračna, ale třeba na západě republiky, tam už se vybouřilo a zase tam mají jasno, jo, prosím vás. Nicméně ty teploty jsou stále vysoké, mezi 25 až 29 stupni, nicméně jestli budete někam večer nebo v noci vyrážet, tak na sebe dávejte pozor a vybavte se deštníky. Kiki Střelcová se loučí, přeju vám krásný víkend, no a zítra se na vás těší kolegyně Lenka a já se na vás budu těšit zase v neděli.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Megaléto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo

0: jako po dalších.
1: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovské dolině na Liptové. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
1: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Řidiči, stále si dávejte pozor v Opavě poblíž rozcestí v oblasti Nové Sedlice Štítina. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní v Brně v oblasti Svatoslav Křoví. Nákladní vozidlo se zde převrátilo. Provoz je omezen. Pozornost mějte taky v obci Nevědice. Srazila se tady dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: V přírodních koupalištích v Česku se množí paraziti. Slezsko-ostravské školy čekají prázdninové opravy. Kroměříská nemocnice prochází digitální transformací. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku se na některých přírodních koupalištích objevují drobní paraziti. Ti mohou po koupání způsobit nepříjemnou svědivou vyrážku. Vědci proto zkoumají, kde se paraziti nejčastěji vyskytují. Chtějí najít způsob, jak jejich výskyt včas odhalit a omezit. Podle televize LTV Plus by díky tomu mohlo být koupání v přírodě bezpečnější.
7: Morava aktuálně.
6: Slezsko-ostravské školy čekají velké změny. Během letních prázdnin probíhají v místních školách a školkách opravy za desítky milionů korun. Největší proměnou prochází mateřská škola v Muglinově, kde se opravují například rozvody, třídy nebo podlahy. Novinky čekají také základní školy, kde vzniknou modernější učebny, dílny nebo nové vybavení pro děti. Kroměříská nemocnice prochází digitální transformací. Pro inspiraci sem přijíždějí zástupci nemocnic celé České republiky. Více nám sdělila mluvčí nemocnice Alena Horáková.
8: Digitalizace zdravotnictví je jednou z klíčových priorit kroměříské nemocnice. V rámci další etapy elektronizace rozvíjí elektronickou zdravotnickou dokumentaci, která představuje postupný přechod od papírové dokumentace k bezpečné digitální správě zdravotních údajů, jejich efektivnějším sdílení mezi poskytovateli zdravotních služeb a jednoduššímu přístupu pacientů k vlastním zdravotním informacím.
6: Cílem je vyšší bezpečnost zdravotnických dat, zjednodušení administrativy a možnost věnovat více času samotné péči o pacienty.
7: Rádio Čas, sport.
6: Čeští basketbalisté chtějí na mistrovství Evropy 2029. V předkvalifikaci se utkají s Belgií a Norskem. První zápas odehrají 27. srpna v Belgii. O tři dny později nastoupí doma proti Norsku. Do další fáze postoupí jen vítěz skupiny, takže český tým čeká důležitý boj o účast na evropském šampionátu. Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle zataženo místy s přeháňkami, deštěm nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemný večer.
7: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Jsi číhaná nebo máš doma umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
10: Ne.
9: Nějaký
10: ani nemám umyté, jenom jsem se asi přeležela.
9: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
10: Ano.
9: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
10: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9. Rádio.

0: neuvěřitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
5: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Jsi číhaná, nebo máš jenom umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
6: Ne.
5: Nějaký
6: ani nemám umyté, nic, jenom jsem se asi přeležela.
5: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
6: Ano.
5: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
6: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.

0: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
1: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
2: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
1: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo, a k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
2: Tak já jdu trénovat. Ty náročný.
1: Prej a sakra, ty nepůjdeš.
0: Sledujte nový díl Talk Show Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Dance Party Rádia Čas.
2: Dance Party Rádia Čas.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Jsi číhaná nebo máš domumité vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
2: Ne,
1: nějaký
2: ani nemám umyté, jenom jsem se asi přeležela.
1: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
2: Ano.
1: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
2: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.

Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas. Dance Party Rádia Čas.

0: potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
1: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoj 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Originál a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65-palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
2: Dance Party Rádia Čas.

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.

0: Bravo s Radimem a Lenkou.
1: Jsi číhaná nebo máš jenom umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
2: Ne.
1: Nějaký
2: ani nemám umyté, nic. Jenom jsem se asi přeležela.
1: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
2: Ano.
1: Vypadá to hezky, jako, takže to fakt chválím.
2: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.

Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.

0: pojď sem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Jsi číhaná, nebo máš jenom umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
3: Ne.
2: Nějaký
3: ani nemám umyté, nic. Jenom jsem se asi přeležela.
2: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
3: Ano.
2: Vypadá to hezky, jako, takže to fakt chválím.
3: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9. Rádio.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Radimem a Lenkou.
1: Jsi číhaná nebo máš jenom umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
2: Ne.
1: Nějaký
2: ani nemám umyté, nic. Jenom jsem se asi přeležela.
1: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
2: Ano.
1: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
2: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
1: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
2: Tyjo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete.